0: bych se jmenovat Jan.
1: Je jedno, jestli jsi programátor, DevOps, konstruktér nebo tester. Na Skilleto víme, která práce ti sedne. Jsme Skilleto, chytrý pracovní portál pro lidi, co mají skills. Skilleto.cz.
2: Hudební devadesátky byly nejvíc.

party sem, party tam, a pak jen oči zavírám a úžas seberu do ruky, když se probírám, velký jsou mraky nad hlavu, po obloze jdou nekončící etapy.

0: Je jedno, jestli jsi programátor, DevOps, konstruktér nebo tester. Na Skilleto víme, která práce ti sedne. Jsme Skilleto, chytrý pracovní portál pro lidi, co mají skills. Skilleto.cz.
1: Baví tě tyhle hity? Tak to tě baví i Hit Radio 90.

0: Je jedno, jestli jsi programátor, DevOps, konstruktér nebo tester. Na Skilleto víme, která práce ti sedne. Jsme Skilleto, chytrý pracovní portál pro lidi, co mají skills. Skilleto.cz.
1: Ahoj, tady Sagwan Tofy. Nejúspěšnější český hit muzikál Děti ráje slaví 20 let a to si zaslouží velkou oslavu. A proto za vámi vyrážíme do 8 sportovních hal.
2: A vemte sebou i děti, já tam budu taky, tak čus autobus.
1: Jedeme za vámi, jsme vaše Děti ráje. Vstupenky na dětirájetour.cz.
2: Bude vejdán.
3: Německy moc neumím, ale jedno slovo díky našim garážovým vratům a venkovním dveřím nezapomenu. A to je Hermann.
4: A právě teď Hermann nabízí interiérové dveře nově s povrchem DuraDecor a maximální odolností, navíc s povrchy břidlice a plátna.
3: Samozřejmostí je rychlé dodání a provedení na míru. www.hermann.cz.
4: No a jak se tedy německy řeknou kvalitní vrata a dveře?
3: Přece Hermann.
4: Hermann. Jistota na celý život.

devadesátky. Non-stop! Hit Radio devadesátka.

0: Největší hity 80. a 90. Videoklipy na velkém plátně a atmosféra, která vás zvedne ze židla. Videoparty v Levels Prague. Každý čtvrtek a sobotu od 21 hodin, 5. patro v Máji na Národní. Vstup je zdarma. Levels.
1: Páchnoucí klimatizace po zimě?
2: V autě 40 stupňů?
1: To nechcete.
2: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
1: Jsme tu pro vás.
3: Klima Express.
1: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
2: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
1: Skočte si nakoupit.
2: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
1: Objednejte se na
2: klimaexpress.cz.
4: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
5: Hudební devadesátky byly nejvíc.

Nejvíc devadesátek v českém éteru. Hit Radio 90. Devadesátky non-stop.

90. Hit Radio 90.

0: 6.54 z Hitradia 90 vás zdraví a dobré ráno přeje Vládě Řepka. Tohle je Mike Oldfield, Man in the Rain. Náhoda? Nemyslím si. Teda alespoň pro nás, pro českou část České republiky. O tom, jak bude v Čechách i na Moravě, tak to probereme za chvíli, ale nejdřív na silnice s Renatou. Ahoj.
1: Doprava.
2: Na dálnici D1 na 196. kilometru u Brna ve směru na Prahu bourala dvě osobní auta a zablokovala jeden jízdní pruh. Kolona má kilometr a dál narůstá. D1 dělá problémy také na 67. kilometru ve směru na Brno, kde se srazila dvě osobní auta, a na 311. kilometru směrem na Ostravu havarovala dodávka do odstaveného vozíku. Osobní auto srazilo srnu na příjezdu do České Lípy. Od Mimoně doporučujeme snížit rychlost a podobná situace je také na Znojemsku mezi Moravským Krumlovem a Olbramovicemi.
0: A v Praze v Čakovicích v Ouhrabkově ulici na křižovatce s Danielovou bourala dvě osobní auta, tak projíždějte s opatrností.
3: Dopřejte svému tělu péči, kterou si zaslouží. Tradiční receptury z přírodní lékárny Liftea spojují sílu bylinek s vaší krásou a zdravím. Kvalita, která vám rozumí, je k dostání v lékárnách, drogeriích i na liftea.cz. Více na zdraví-liftea.cz. Liftea, když příroda pomáhá.

0: stavebniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz.
3: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
4: Co třeba na delfíny?
3: Do zoo?
4: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
3: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
4: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
5: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
6: Objevte s Exim Tours novou exotickou destinaci – Kambodžu. Leďte pohodlně přímo z Prahy za autentickou Asií, působivými chrámy i tropickými plážemi. Pokud vás láká jiná exotika, v nabídce najdete Vietnam, Dominikánskou republiku, Mauritius a další destinace. Více na eximtours.cz.
7: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás filet z lososa s kůží 100 gramů za 28,90 a plnotučné trvanlivé mléko Albert litr s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 2.9.
8: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
9: Faktury, faktury, faktury.
10: Trápí vás faktoring?
9: Hlavně to věčný papírování s fakturama.
10: Řešením je provozní úvěr od Acema. Nemusíte ztrácet čas s fakturami.
9: Acema, jo? Já myslel, že dělají jen klasické půjčky.
10: Acema pokryje jakékoliv financování.
9: No, tak to beru.
10: Acema. Jde to i bez banky.
11: Přijeďte do Vraňan na jahodový zážitek i v září.
12: Čeká vás samozběr jahod přímo ve foliovnících s Dášou Hančovou. Nahlédnete pod pokličku pěstování jahod ve Vraňanech a dozvíte se, jak vznikají naše sladké jahody. Termíny samozběru na našem webu a sociálních sítích.
11: Farma Vraňany. Originál, který poznáte chutí.
13: Hudební devadesátky byly nejvíc.

0: počasí.
1: Tak se nám rozdělila republika. U počasí. V Čechách je a bude deštivo, na Moravě a ve Slezsku tropické teploty. Nejvyšší teploty od 18, tady u nás, na západě pak do 32 a na východě v Čechách během dne bude se ochlazovat.
0: Hrajeme vám 90 non-stop.
1: Novým trendem na sítích je nalepit si telefon na zrcátko v autě a natáčet tak video. Ono to vypadá pak moc hezky. Ale neříkejte, že od nás nevíte, že to je přestupek. A ví to už i někteří čeští zpěváci, co takhle natáčeli klip. My jsme Hit Radio 90 v 7, já jsem Vláďa Řepka a tohle jsou Aerosmith. Dobré ráno.
0: Vláďa Řepka.

0: Babylon League mám pocit, že nestárnou, jak to jenom dělají. Hrajeme si je v 70 na Hit Radio 90. Dobré ráno. Na našem Facebooku soutěžíme o digitální DAB rádio. Ptáme se na vaše osobní vzpomínky na legendární koncert Michaela Jacksona v Praze, od kterého uplynulo rovných 30 let. Za vaše příběhy děkujeme, držím všem palce. Třeba Pavlíně, co napsala, že na Letný čekala už o 4 od rána a aby ji ochranka nevyhodila, tak se schovávali s kamarádkama na mobilních toaletách a pak bez jídla a bez pití, aby nepřišla o místo. Pokud máte taky svoji vzpomínku, náš Facebook, jsme tam jako Hit Radio 90, zapojte se a DAB rádio bude vaše. Pokračujeme dál, za chvilku třeba Ugly Kid Joe na Hit Radio 90.
1: Babi, co to děláš? Proč vymýváš ten kelímek od jogurtu?
2: Přeci ho nevyhodím špinavej.
1: Vyhodíš? Doufám, že jsi chtěla říct, že ho vytřídíš do koše na plasty.
2: Samozřejmě. Holčičko, já už třídím spoustu let. Začala jsem, když tvoje máma byla ještě malá holka.
1: Super, tak to teď ještě vylepšíme. Ten kelímek nemusíš vymývat. Stačí, že je prázdný.
2: Aha, zase nějaká novota?
1: Ani ne, ale nedávno jsme měli ve škole zajímavou besedu.
2: Co vám říkali?
1: Třeba to o tom vymývání. A taky nám vysvětlili, jak důležité jsou při třídění barvy kontejnerů. A že se někde můžou sbírat třeba kovy společně s plasty do žlutého.
2: Tak to u nás není. My tady máme na plechovky šedý kontejner.
1: No právě, třídění se může v různých městech lišit. Proto je důležité sledovat hlavně nálepky na kontejnerech.
2: To třídění je vlastně jednoduchý.
1: Přesně. A ještě říkali, že se nemusí vymývat ani sklenice od okurek a může se třídit i s víčkem, babi.
2: Opravdu? Tak já tam ty víčka příště nechám.
1: Super. Jo, a taky je dobrý rozkládat krabice a mačkat petky i plechovky. Nezaberou pak v kontejneru tolik místa a vejde se do něj víc.
2: Tak vidíš, jak to třídění ovládáme. A třeba se k nám ten nevymytý kelímek od jogurtu zase vrátí zrecyklovaný. Třeba jako květináč.
3: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
4: Oknem fouká střecha, padá, kdo pak nám to praví?
5: Zedník,
6: malíř,
5: topenář,
6: podlahář.
5: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
7: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
5: Více informací na rekbyty.cz.
7: Rekbyty, záruka kvality.
8: Klikni!
9: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma. Když něco,
8: tak Mironet! Klikni dvakrát.
10: Porada, termíny, prezentace a ta bolest hlavy. Zrovna teď?
11: Když vás zpomalí bolest, vyzkoušejte Panadol Duo. Ulevuje od různých typů bolesti a začíná se vstřebávat již za 5 minut.
10: 5 minut? Za tu dobu stihnu vyřídit jeden e-mail. Oh, tak jo. Jdeme na to.
11: Založeno na detekci paracetamolu a ibuprofenu v plazmě po 5 minutách po požití nalačno. Čtěte pečlivě příbalovou informaci. Panadol Duo 500 a 200 mg potahované tablety je lék k vnitřnímu užití.
12: Odplouvám kránu na katamaránu.
13: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
12: Odplouvám kránu na katamaránu.
13: www.pragboats.cz.
12: Už ví.
13: Tak vzhůru na palubu.
14: Některé okamžiky v životě v nás zůstávají navždy. První nádech. Úleva, když bolest ustoupí. Návrat domů po náročné léčbě. Už 10 let pomáháme psát příběhy, ve kterých má péče skutečný význam. Penta Hospitals. 10 let péče, která zanechává otisk.
15: Moon Club, nejstylovější klub a lounge v Praze. Zažijte dechberoucí akrobatické show a tančete pod hvězdami ve stavu bez tíže. Moon Club, Dlouhá 26.
16: Hit Radio 90. 90 non-stop.

Po Sašovi hrajeme kapelu Lucie, která je jako znovu zrozená. Já osobně si teda bez ní devadesátky vůbec nedokážu představit, jenom ale když si vzpomenu na ty jejich divoký začátky, tak je div, že tu pořád s námi Lucie je a většině vyprodaná. Tuto sobotu hrají na Dnech města Kladna, kompletně vyprodáno, stejně tak neseženete lístky ani na oslavu v Kůřimi. Volný jsou nějaký do Brna. Teď v 7.26 Lucie na Hitradiu 90.

0: 7.36, ready to go, Republika. Měl bych pro dnešek na vás jednu velkou prosbu, jo? Uděláme takovou dohodu. Koukejme kolem sebe a dávejme pozor, co se děje kolem nás. Jak jsme uzavřený pořád v těch bublinách a nosíme sluchátka, tak nevnímáme, co se děje kolem sebe. A třeba jenom tady u nás v Praze včera tramvaj dvakrát srazila člověka. Naštěstí teda oba žijí, ale domluveno, jo? Dáváme na sebe pozor. Zpátky k našim hitům, zvládneme do 8 třeba ještě Britney Spears, Team a nebo Cher na Hit Radio 90. A dobré ráno.
1: Hit paráda Eurochart Hot 100 je zpátky v éteru. Každou středu v 6 večer poslouchejte Hit Radio 90. Nejúspěšnější hity 90. let na jednom místě. To je Hit paráda Eurochart Hot 100.
2: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
3: Objednejte si lyžařskou dovolenou v Alpách s předstihem a ušetřete nejen na skipasech. U Nevdami teď pořídíte týden na horách pro celou rodinu už za 27 530 korun s polopenzí a skipasy na 6 dní v ceně. Nabídka platí jen do konce září. Více na nevdama.cz.
4: Penny nyní najdete kouzelné lampičky a zvířátka. A navíc v akci trvanlivé mléko Bony plnotučné litr za 10,90 a borůvky 125 gramů za 29,90. Penny.
5: Plánujete večírek v centru Prahy? Nebe Celnice. Skvělá atmosféra, drinky a party na míru. Firemní akce, narozeniny i rozlučky se svobodou. nebepraha.cz. Váš večírek začíná právě tady.
1: Devadesátky jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: 7 minut před 8 na Hitradio 90 Desire. Kde patly teplotní rekordy? I to prozradíme v našem přehledu, i jak dneska bude. Ale už zdravím Renatu, která ví, jak to jede. Doprava.
1: Pozor, dejte na dálnici D7 na 75. kilometru na sjezdu na Drouškovice směrem na Prahu, kde havarovalo nákladní auto a sjezd a nájezd je zavřený. Silný provoz je na D1 před Brnem od Prahy, popojíždět budete od Kývalky až po sjezd na Břeclav. Doprava vázne také na Pražském okruhu od dálnice D1 směrem na letiště, tunely se odbavují blokově. Nehoda je na D1 na 311. kilometru před Bělotínem směrem na Ostravu, je to v místě dopravního omezení, ale zásadní kolona se tam netvoří.
0: A v Praze na Žižkově v Husické ulici u křižovatky se Seifertovou nabouralo osobní auto do zdi, tak tam dejte pozor.

0: jsou hemoroidy a trhliny vaší denní i noční můrou? Odkládáte návštěvu lékaře a kupujete si mastičky? Pomocí mastiček a čípků se hemoroidů a trhlin opravdu nezbavíte. Spolehněte se na zkušené lékaře v Proctoklinik, kteří vás zbaví trápení bez operace. Proctoklinik 800 103 300 800 103 300.
1: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Právě teď samonivelační hmota z vlákny ST-Line za akční cenu. Vyrazte pro ní do nejbližší prodejny stavebním Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
2: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
3: Vážně? A co umí?
2: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
3: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
4: Dobrý den, potřeboval bych šunt. Desítku.
5: Ty v Bauhausu nevedeme.
4: A Auschus našel byste?
5: To vás zklamu, bohužel.
4: Tak aspoň křáp nebo nějaký šmejdy.
5: To musíte touhle uličkou rovně, ven východem a pak zkusit štěstí jinde.
6: U nás šunty nenajdete, pouze kvalitní zboží.
7: Bauhaus, když se to má podařit.
8: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
9: No jistě.
8: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
9: No jistě.
8: A že nabízí 6000 korun na duševní zdraví?
9: No jistě.
8: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
10: Nákupy v online shop.cz.
11: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
10: www.onlineshop.cz.
12: Atención!
13: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci... Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
12: La Tropical!
13: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
14: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
15: Slyším, Datart nákupy?
14: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Chytré hodinky a náramky nyní pořídíte s parádní slevou až 20%. Tak ať vám rozhodně neutečou.
15: To je mazec.
14: Datart, opravdový elektrospecialista.
16: Vraňany nabízejí.
17: Více než 30 farem na jednom místě. A k tomu naše vlastní produkce. Maso, uzeniny, sýry, jogurty, kefíry, ryby a další poctivé farmářské produkty. A právě teď také sladké jahody. Čerstvě sklízíme každý den.
16: Farma Vraňany. Originál, který poznáte chutí.
18: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště.
19: Nejlevnější pneu.cz.
12: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
11: Dobrá stavba chce čas, péči a lidi, kterým na ní záleží. V Kastenu pracuje tým s nápady a zdravým rozumem. Už víc než 30 let. Kasten. Za skvělou stavbou pečlivá firma. Rozhodnutí je na tobě. Přidej se na kasten.cz.
4: On air, online, v dabu i v aplikaci
14: Radia.cz.
4: Hit Radio 90. Krátké zprávy.
8: Přejeme hezké ráno, přinášíme souhrn aktuálních zpráv. Česko včera zažilo velmi horký zářijový den. Teplotní rekordy pro 8. září padly na 127 stanicích, které fungují alespoň 30 let. Maximální teplota dosáhla 33,5 stupně Celsia. Cena hypotéky stoupla po 6. v řadě, je nejvýš za 2 roky. Průměrná sazba hypoték meziměsíčně stoupla o 0,9% bodu na 5,51%. Je potřeba najít takové řešení problému s vyplácením daní Agrofertu, aby na něj nedoplácela Česká republika ani její občané. Sdělila to prezidentská kancelář. Evropská komise firmám z holdingu Agrofert dočasně pozastavila proplácení části dotací. Spojené státy od 29. září zakážou dovoz některých mléčných výrobků, většiny alkoholických nápojů a motocyklů z Kanady. V noci na dnešek to oznámil Bílý dům. Opatření přichází v době vyhrocené obchodní války mezi oběma sousedními zeměmi. No a wimbledonská šampionka Linda Nosková do semifinále US Open nepostoupila. Vítězce posledních dvou ročníků a světové jedničce Arině Sabalenkové podlehla ve třech setech.
20: Davidovi do Newsroomu díky za info.
21: Počasí.
20: Počasí nám rozdělilo Česko. V Čechách je a bude deštivo, na Moravě a ve Slezsku čekejte tropy. Nejvyšší teploty od 18 do 32 stupňů.
21: Hrajeme vám 90ky non-stop.
20: 8 je s vámi Hit Radio 90. Dobré ráno vám přeje Vláďa Řepka. Jak bude, už víme, tak ještě co pro vás máme. Můžeme si za chvilku třeba spolu zanadávat na hluk MHD. A teď bude party. Tady je DJ Bobo.
21: Vláďa Řepka.
22: Hit Radio 90.

0: Hit Radio 90 v 8 hodin 11 minut. Fate No More za chvilku vystřídá Ricky Martin. Dobré ráno. Asi jsem v minulém životě musel být Japonec. Jo, v Japonsku je totiž naprosté tabu telefonovat v hromadné dopravě na hlas nebo tam pouštět jakýkoliv zvuky do éteru. U nás, tady se z hlasitého odposlechu v autobuse dozvíte, kde má paní vedle vás vyrážku, si přesedám, a proč se ten za vámi rozešel s přítelem a co bude mít k večeři. V Brně už to nemohli poslouchat, a tak se dopravní podnik spojil s herci divadla Na provázku a natočili vtipný videa Šalina pro všechny. A je to virál. A snad si ho teda nebudou pouštět lidi v MHD na hlas.
1: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
2: Nová exotika je tady. S cestovní kanceláří Fisher můžete nově letět přímým letem z Prahy do Kambodže. Čekají vás působivé chrámy, autentická atmosféra Asie i tropické pláže. Za exotikou můžete také do Vietnamu, Keni, na Maledivy a do dalších koutů světa. Více na fisher.cz.
3: Milí přátelé, moc rád bych vás pozval na znojemské historické vinobraní, které se uskuteční od 11. do 13. září u nás ve Znojmě. Přijďte zažít jedinečnou atmosféru historických Mázhausů s výborným znojemským vínem, burčákem a dalšími specialitami. Letošní vinobraní bude navíc součástí oslav 800 let města Znojma, to je o důvod víc být u toho. Více na znojemskevinobraní.cz. Těším se na setkání s vámi, František Koudela, starosta města Znojma.
4: Pamatujete si?
5: Hlas, který zněl z rádií, kazet i gramofonů. Thomas Anders z legendárních Modern Talking přijíždí do Třebívlic.
6: Vrchol koncertní série Legendy v Třebívlicích s Centropolem je tady.
5: Brother Louis, Sherry Sherry Lady, You're My Heart, You're My Soul a další hity, které zná několik generací.
6: 12. září, Johan V. Třebívlice.
5: Jedna noc, jedna legenda. Thomas Anders. Vstupenky a více info na www.legendyvtřebívlicích.cz. Generálním partnerem je Centropol Energy.
7: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Activia Kefir v Bila klubu za 21,90 nebo Hellmann's Ketchup 500 ml za 69,90. Bila. To dobré začíná u nás.

Manic Street Preachers nejsou přímo volební hit, ale měli v 90. společensky aktivizovat, což se jim daří, myslím, i dneska. A nám už na dveře klepou, dobrý den, kdo tam, a komunální, čili ty sousedský volby. Už jste se dívali na kandidátky? Ne, teď mi vůbec nejde o to, koho budete volit. Ale jestli tam náhodou nenajdete sami sebe. To se totiž přesně stalo ve Štěchovicích u Prahy. Tak, teď je to jak ze seriálu Ulice, jo? 80-letá paní Blanka jde nakupovat do místního krámku. Majitelka jí poprosí, paní Blanko, podepsala byste se mi tady na podporu mýho manžela? Paní se podepíše a za pár dní k ní začnou chodit sousedky. Ty, Blanko, ty kandiduješ do zastupitelstva? Takže moment, já jdu kontrolovat kandidátky a zatím vám hraju. Erasure v 8.27 na Hit Radio 90.

0: A to se Depeche Mode na svém začátku báli, že budou moc popoví. Ono nejenom ty roztrhaný džíny a kožený bundy z nich udělali kapelu, co má vlastně svoji vlastní škatulku a vlastní kulturu. Depešáci. Mimochodem, tenhle ten týden slaví půlkulatou 45 od vydání prvního songu. Takže my z Hitradia 90 gratulujeme a pokračujeme. Za chvilku bude Elton John, Queenie a nebo Sixpence None the Richer. Je 8.40. Dáte ráno.
1: Potřebujete novou matraci? Náš tajný tip jsou matrace Favorit. Matrace s nejvíce recenzemi na Heureka.cz. Nyní v akci s dopravou zdarma.
2: Matrace za hobičku. CZ.
3: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze želvýho výběhu.
4: Tak konečně teplo, sluníčko svítí, tráva hřeje a já jsem venku celý den. Lidi chodí pomalu, asi se snaží držet tempo s náma želvama. Tohle je ideální, nikam se nespěchá, jen se kouká, ale i nás želvy tu můžete krmit.
3: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
5: Jsem hrdina, jsem hrdina.
6: Co tady blbneš?
5: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
6: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
5: Vše na 211.cz.
6: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
5: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
7: 90 jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: Big Fan Show na Hit Radio 90. Poslední, co stihneme do devátý, je za 5 minut celá. Já jsem Vláďa Řepka a devadesátky jsou za chvilku zpátky. Jdeme na silnice. Doprava.
1: Pozor, dejte na dálnici D6 na 122. kilometru směrem na Karlovy Vary. Bourala tam 3 osobní auta. Silnice je průjezdná pouze levým pruhem. Zdržíte se v koloně. Na D2 na 0,5 kilometru od Bratislavy na Brno se v koloně srazilo nákladní auto s dodávkou a dálnice je skoro neprůjezdná. Kolona se táhne od 5. kilometru. Silný provoz je na Pražském okruhu od dálnice D1 na Ruzyni, dochází k blokovému odbavování v tunelech a 20 minut necháte na příjezdu do Prahy po plzeňské D5 od 5. kilometru. Pokud pokračujete po okruhu dál, necháte dalších 20 minut až k exitu Ořech.
0: Děkujeme a já přidávám dálnice D1, 174. kilometr směrem na Brno, leží na vozovce v levém pruhu výstražní trojúhelník, tak dejte pozor.
2: Dopřejte svému tělu péči, kterou si zaslouží. Tradiční receptury z přírodní lékárny Liftea spojují sílu bylinek s vaší krásou a zdravím. Kvalita, která vám rozumí, je k dostání v lékárnách, drogeriích i na liftea.cz. Více na zdraví@liftea.cz. Liftea. Když příroda pomáhá.
3: Baumax slaví 10. narozeniny.
4: 10 let skvělých nabídek, inspirací a zvelebování.
3: Přijďte si užít narozeninovou show plnou hudby a zábavy v neděli 13. září do Baumaxu v Příbrami.
4: Koncert Olgy Lounové, Kolo štěstí, soutěže o ceny, DJ, hrací zóna a občerstvení.
3: Jo, to je Baumax. Nízké ceny každý den a vždycky něco navíc.
4: Hlavními partnery akce jsou Einhell a Primalex.
3: Více na Baumax.cz.
5: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Na výběr máš více než 350 vozů skladem, se kterými můžeš hned odjet. Vybírej ze značek Volkswagen, Škoda, Cupra, Seat, ale i Audi nebo Honda. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Autojarov.cz.
6: Ahoj děti, tady Karol. Společně s Bobem pro vás máme velkou pěveckou školní výzvu. Zaspívejte s celou třídou naši písničku Jsme kuchaři, nebo jakoukoliv, kterou máte rádi. Natočte se a pošlete nám to. A výhra! Celé dopoledne s Bobem, Bobkem a se mnou přímo u vás ve škole nebo školce. Soutěžíme od 7. září do 31. října. Více na Lidl.cz. Čau a pa! Na kráji zamíchej, ochotnej,
7: mňam, mňam, mňam. Stěhování krbec ví, a všechno za vás zařídí.
8: Montujeme,
9: vyklízíme,
8: krabice vám zapůjčíme.
9: Těžký kusy, to je naše.
8: Však recenze mluví za vše.
9: Po Praze i okolí naše ceny nebolí.
8: Stěhování krbec.cz, stěhovací a vyklízecí služby.
10: Freeport Fashion Outlet je tradičním partnerem znojemského vinobraní. Světové modní značky, jako jsou Nike, Adidas, Guess, Calvin Klein, Gap a další, se slevami až 70% po celý rok.
11: Freeport, jen 10 minut od Znojma.
12: Nákupy v online shop CZ.
13: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
12: www.onlineshop.cz.
14: Hudební devadesátky byly nejvíc.

0: počasí.
1: Dnes je naše republika počasím rozdělená. V Čechách bude deštivo, na Moravě a ve Slezsku tropy. Nejvyšší teploty tady u nás 18, tam u vás 32 stupňů.
0: Hrajeme vám 90ky nonstop.
1: Vláďa Řepka vám přeje příjemné dopoledne z Hit Rádia 90 v 9. Dneska ráno, když jsem šel do rádia, tak mě napadlo. Středa. Pondělí daleko, pátek taky. Tak by to chtělo nějaký motivační hit. A jeden tady mám, to je náhoda. Things can only get better. Dream.
0: Vláďa Řepka. Hit Rádio 90.

0: zpěvačka s hlasem, který nemá hranice. To byla Bára Baziková v 90. a platí to naštěstí i dneska. Já z jejího hlasu, kdybyste to viděli, mám husí kůži. A nebo je to možná z toho, jak se nemůžu dočkat dokumentu, který o ní natočila Helena Třeštíková. Tak už se dočkáme. Příští týden to jde do českých kin. Je 9.13, Báru Basikovou za chvilku vystřídá pěkný setík. Budou Village People nebo Len na Hit Radio 90.
1: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
2: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
3: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
4: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí? V Pre hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z Pre nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. Pre.cz/kariéra.
5: Nebe Celnice. Tvoje nezapomenutelná noc v centru Prahy. Drinky, hudba a skvělá atmosféra. Nebe Celnice, tak na co čekáš? nebepraha.cz.
6: Dobrý den, potřeboval bych šunt. 10.
7: Ty v Bauhausu nevedeme.
6: A Auschwitz našel byste?
7: To vás zklamu, bohužel.
6: Tak aspoň křáp nebo nějaký šmejdy.
7: To musíte touhle uličkou rovně, ven východem a pak zkusit štěstí jinde.
8: U nás šunty nenajdete, pouze kvalitní zboží.
9: Jak to vůbec stíháš, doktore s dětmi, svoje kontroly?
10: Mnohem líp než dřív. Teď chodíme na polikliniku Florence. Děti tam mají pediatra, já i manžel praktika. A když je potřeba navazující péče, i specialisty. Vše na jednom místě. Jdi na poliklinikaflorence.cz.
11: Poliklinika Florence. Ke všem lékařům na jednu adresu.
12: Odplouvám kránu. Na katamaránu.
13: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
12: Odplouvám kránu na katamaránu.
13: www.pragueboats.cz.
12: Už ví.
13: Tak vzhůru na palubu.
14: Tady jsem přinesl pár šťavnatých kousků z mé zahrádky. Taková malá ochutnávka pro znalce.
15: Dovolte si taky šťavnaté kousky ze své zahrádky. Zapomeňte na vysoké ceny. V zahradnictví Spomyšl nakoupíte výhodně všechny druhy ovocných stromů i keřů a tisíce druhů dalších rostlin. Udělejte si výlet nebo nakupujte online. Zahradnictví Spomyšl.cz.
16: Mami, já mám řidičák.
17: Tak tohle už neopravíme. Dojezdili jsme.
18: Elektromobil? Lehce jetý za super cenu?
19: Ať řešíte jakékoliv auto, v Autonord najdete největší nabídku ojetých v regionu. Přes 500 prověřených, každé druhé mladší 2 let. Autonord. Certifikovaný prodejce Škoda Plus a Dasvelt Auto. Autonord.cz.
20: 90 jsou zpátky.
21: Hit Radio 90. 90.

0: Prosím, ruce dolů, i když u Village People to jde samo. My jsme si jejich 70kový hit mohli na Hit Radio 90 připomenout i díky tomuhle remixu z roku 93 926. A blíží se výročí téhle kapely s kovbojem, koženákem, indiánem, vojákem, stavařem a policistou. Příští rok oslaví 50 let od svého vzniku. A taky 3 roky, co se soudí s americkým prezidentem Donaldem Trumpem o tenhle ten jejich hit YMCA. Jsem viděl někde fotku Donalda, vypadá, že změnil kadeřníka z oranžový na tmavou. No. A my taky měníme, ale styl tady je. Alanis Morissette na Hit Radio 90.
1: Hit Radio 90.
2: No choice but to hear you. You stated your case, time and again.

0: Tohle jsou Real McCoy v 9.38. Píšete nám na Facebooku o tom, jaký máte vzpomínky na koncert Michaela Jacksona, který byl v České republice přesně před 30 rokama. A pobavila mě Jarmila, která šla se ségrou a dcerou, a jelikož zrovna nejsou habáni, tak si hrabali ze země hromádky, aby přes ten dav vůbec něco viděli. A nedělali to sami, protože po koncertě to prý na Letní vypadalo jako po náletu krtků. My děkujeme za vaše zážitky, pište dál, můžete za to vyhrát dabový rádio. Já jsem Vláďa Řepka, za chvilku mě vystřídá Markéta, do té doby třeba Bee Gees na Hit Rádiu 90.
1: Hledáte bezpečné místo pro svoje nebezpečné touhy vyhrávat? Sledujte Hit Rádio 90 na sítích a vyhrávejte lístky na koncerty 90kových hvězd. Začněte právě teď. Hit Rádio 90.
2: Potřebujete novou matraci? Náš tajný tip jsou matrace Favorit. Matrace s nejvíce recenzemi na Heureka.cz. Nyní v akci s dopravou zdarma.
3: Matrace za hobičku. CZ.
4: Nákupy v online shop.cz.
5: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
4: www.onlineshop.cz.
6: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Objev například pánské džíny Mustang za 896 korun. Allegro Days, jen do 20. září.
7: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
8: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Nový telefon Motorola Moto G 37 Power 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
1: 90. jsou zpátky.

0: To je Moby, Hit Radio 90. Za 6 minut bude 10 hodin. Doprava.
1: Hezké dopoledne vám přeje Renata Anna Pechová. 20 minut necháte na příjezdu do Prahy po plzeňské D5 od 7. kilometru. Pokud pokračujete po pražském okruhu dál, necháte tam dalších 20 minut až k exitu Ořech. Silný provoz je na pražském okruhu od dálnice D1 směrem na Ruzyni. Dochází tak k blokovému odbavování v tunelech. Nesouvislá kolona se táhne po D1 před Brnem od Prahy. Popojíždět budete od 180. kilometru až po sjezd na Břeclav půl hodiny. Nehodu 3 aut vyšetřují policisté na dálnici D6 na 122. kilometru ve směru na Karlovy Vary. Necháte tam 10 minut navíc. Přejeme vám šťastnou cestu bez nehod a krásný den.
2: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Milka čokoládu s Kaufland Card Extra za 69,90. Budweiser Budvar nebo Budvar 33 za 17,90. A Senzodin nebo Parodontax s Kaufland Card Extra za 89,90. Až do 15. září. Kaufland.
3: Jsou hemoroidy a trhliny vaší denní i noční můrou? Odkládáte návštěvu lékaře a kupujete si mastičky? Pomocí mastiček a čípků se hemoroidů a trhlin opravdu nezbavíte. Spolehněte se na zkušené lékaře v Proctoklinik, kteří vás zbaví trápení bez operace. Proctoklinik 800 103 300 800 103 300.

0: mat stavebniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat. Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Lásko, pořídíme si vinylovou podlahu Experto Family.
3: Vinylovou? A bude sama hrát?
2: Ne, ale je kvalitní a vydrží téměř vše.
4: Experto Family. Od V podlahy.
5: Více než 60% dospělé populace v Česku má nadváhu a každý čtvrtý Čech trpí obezitou. Přitom většinou stačí upravit jídelníček a pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
6: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem dokonce 1000. S hubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
5: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na vozp.cz.
1: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
7: Kráva, kráva, kapr, kapr.
8: Kapr, kapr, husa, husa.
9: Nedělej team building v zasedačce. Vyražte na Šeberák. Sportovní areál s restaurací v pražských Kunraticích. Velká kapacita, vodní sporty na přilehlém rybníku, výborné jídlo a letos jediné bizoní stejky v Praze. Restaurace a sportovní areál Šeberák. Ideální místo na lepení kolektivu. Všude dobře? Tak co doma?
10: Kruta, kruta, tchos!
9: Nech toho a pojď.
10: Tchos.
11: Je tu OP 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový OP s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku OP 24 platí jen do 30. září.
12: Moderní plechové zahradní domky Hermann vám garantují tu nejvyšší kvalitu, dlouhou životnost a precizní provedení pro každé roční období.
13: Design je nadčasový a kombinace různých stylů, velikostí, barev a příslušenství jsou ohromné. S garancí rychlého dodání.
12: Dopřejte si německou kvalitu za české ceny.
13: Více na www.hormann.cz.
12: Hermann. Jistota na celý život.
14: Baví tě tyhle hity? Tak to tě baví i Hit Radio 90.

0: počasí.
1: Dneska prý budeme rozděleni počasím. V Česku mnohem hůř než na Moravě a teploty by maximálně měly být někde od 20 do 32 stupňů právě na Moravě. Zatím převažuje takový ten pocit prádelny, pokud nejste na horách, protože tam je kolem 12.
0: Hrajeme vám 90 non-stop.
1: Krásnou středu 9.9. v roce 2009 byla taky středa a tenkrát se konala spousta svadeb, protože 090909 se prostě skvěle pamatuje. Tak dneska můžete zkusit udělat taky něco zapamatovatelného. S vámi už Markéta Rachmanová a také Soul Asylum. Krásný den.
0: Hit Radio 90 a Markéta Rachmanová.

0: Hit Radio 90, taky Madonna, která úplně v pohodě oblíkne korzet a kozačky z 90. Žádná spadlá klenba, ani žádná menopauza se na ní nepodepsala. A nebo takhle, možná, že když se podepisovat začala, tak to prostě Madonna zarazila tvrdou disciplínou. Podobně udržitelná je i britská princezna Anna. Viděla jsem teďka dokonce, že oblíkla šaty, který nosila, když jí bylo 18. Já přemýšlím, víte, kde jsou všechny ty hadry, co jsme nosili my jako teenageři? Já je teda ve skříni rozhodně nemám. Devadesátky jsou už za okamžik zpátky i s Roxette anebo UB40. Hezké dopoledne.
1: Hitparáda Eurochart Hot 100 je zpátky v éteru. Každou středu v 6 večer poslouchejte Hit Radio 90. Nejúspěšnější hity 90. let na jednom místě. To je Hitparáda Eurochart Hot 100.
2: Dopřejte svému tělu péči, kterou si zaslouží. Tradiční receptury z přírodní lékárny Liftea spojují sílu bylinek s vaší krásou a zdravím. Kvalita, která vám rozumí, je k dostání v lékárnách, drogeriích i na liftea.cz. Více na zdraví-liftea.cz. Liftea. Když příroda pomáhá.
3: Klikni!
4: Mironet, nová dvojka a šoproku přináší výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma. Sešit tuška dávno nestačí. Chytrá technika školu ulehčí. Notebooky, tablety, tiskárny a spoustu dalšího. Když něco,
3: tak Mironet. Klikni dvakrát.
5: Odplouvám kránu na katamaránu.
6: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
5: Odplouvám kránu na katamaránu.
6: www.pragueboats.cz.
5: Už vím.
6: Tak vzhůru na palubu.
7: Když se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
8: Baví tě tyhle hity? Tak to tě baví i Hit Radio 90.

Posloucháte Hit Radio 90, tohle jsou Texas, 4 minuty před 10:30. To, že YouTube mají na podzim vydat další desku, už není žádný tajný zaklínadlo. Spíš se jenom čeká, jak moc to bude od těch největších hitů daleko a jak moc to taky celý ovlivní světová politika, protože Bonovox občas působí jako kazatel a upřímně spousta fanoušků prostě hudbu s politickýma názorama spojenou mít nechce, protože pak to může vypadat, že se tam celý 4 minuty jenom nadává. U nás je teďka před volbama a já jsem teda ještě asi nikde neviděla žádnou předvolební písničku. A nechce se mi věřit, že by se na to letos kandidáti vykašlali, kor když máme AI a může se to spláchnout za celý odpoledne. Tohle už jsou YouTube The Fly na Hit Radio 90. Ať máte hezkou středu.

0: Kdybyste teďka na podzim měli cestu do Paříže, tak ve známý galerii Lafayette otevřeli výstavu, která je věnovaná právě Céline Dion. Celý ten prostor vypadá jako její obrovská osobní šatna. Takže spousta šatů z koncertů, vystoupení, taky z focení. Můžete si tam nejenom prohlídnout, ale i koupit případně exkluzivní edice vinylů, taky třeba trička anebo doplňky, na kterých pro tuhletu speciální příležitost spolupracovala Céline Dion s francouzskými módními návrháři a nikdy jindy už se to nebude nikde prodávat. A mě zaujalo, že i slavný cukrář Pierre Hermé dokonce peče speciální sérii Céline Macronek. Tak do 5. října máte čas v Paříži v galerii Lafayette.
1: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Jakobs Barista zrnkovou kávu, kilo za 399,90. Clan Campbell jemnou skotskou whisky za 269,90. A Linteo toaletní papír s Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 15. září. Kaufland.
2: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
3: No jistě.
2: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
3: No jistě.
2: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
3: No jistě.
2: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
4: Sestři, rychle, ztrácíme jí.
5: Potřebujeme obří mravence.
4: Svezeme jí na Jelenovi.
5: A co jí strčí do tlamy? Rysovi?
6: Zachraň fantazii. Vyraz do Krkonoš. Měšky nebo lanovkou portážky do herní krajiny Pecka ve Velké Úpě. Vstup zdarma, jinak na vlastní dobrodružství. www.hernikrajina.cz
7: 90. jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: Šalom až jednou, to je to úplně poslední, co vám dáváme těsně před 11. hodinou na Hit Radio 90. Hezké dopoledne, dál budeme hrát 90. non-stop, Sheryl Crow a taky Mariah McKee už po 11. tady u nás. Tak hezké dopoledne, pojďme na silnice.
1: Doprava.
2: Hezké dopoledne vám přeje Renata Anna Pechová. 20 minut necháte na příjezdu do Prahy po plzeňské D5 od 7. kilometru. Pokud pokračujete po pražském okruhu dál, počítejte s dalšími 20 minutami navíc až k exitu Ořech. Silný provoz je také na pražském okruhu od dálnice D1 směrem na Ruzyni, dochází proto k blokovému odbavování v tunelech. Nesouvislá kolona je na D1 před Brnem od Prahy. Popojíždět budete od 180. kilometru až po křížení s Břeclavskou D2 na 196. A porouchaný kamion přímo na dálnici nepřehlédněte na D6 na 140. kilometru ve směru na Karlovy Vary. Šťastnou cestou.
1: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Právě teď samonivelační hmota z vlákny ST-Line za akční cenu. Vyrazte pro ni do nejbližší prodejny stavebním Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
3: Každý den začíná stejně. Budík, kuchyně, první káva. Malé věci, které dávají životu rytmus. A pak jsou věci, které byste řešit neměli vůbec. Teplo domova nebo nízká cena energií. Od toho jsme tady my, Pražská plynárenská. Váš stabilní dodavatel plynu a elektřiny s výhodnou nabídkou pro celou Českou republiku. Více informací naleznete na ppas.cz.
4: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
5: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Na výběr máš více než 350 vozů skladem, se kterými můžeš hned odjet. Vybírej ze značek Volkswagen, Škoda, Cupra, Seat, ale i Audi nebo Honda. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Autojarov.cz.
6: Nákupy v online shop CZ.
7: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
6: www.onlineshop.cz.
8: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
1: Hit Radio 90. 90 non-stop.

0: počasí.
1: Dneska prý bude jiné počasí v Česku a jiné na Moravě. V Česku bude horší. Teploty někde kolem maximálně 22, na Moravě 32. Pokud jste na horách, tak tam čekejme odpoledne kolem 15 stupňů. Zítra oblačno, polojasno, na horách se výjimečně vyskytnou slabé přehánky a zítřejší čtvrteční teploty mezi 16 až 21.
0: Hrajeme vám 90 non-stop.
1: Dobré dopoledne vám všem, co nás sladíte buď jako stream přes aplikaci anebo v autě v dabu. Obojí je možné. Je tu 9. září a na léto jde možná stáří, ale zatím je docela v kondici. Meteo výhledy tvrdí, že ten klasický podzim se vším, co k němu patří, by se měl objevit nejdřív v říjnu. A to je ještě čas. S vámi Markéta, hezký dopoledne.
0: Markéta Rachmanová. Hit Radio 90.
2: This ain't no disco. It ain't no country club either. This is LA.

program 90. Non-stop! Hit Radio 90.

0: Pokud jste viděli film Bouřlivé dny s Tomem Cruisem, tak je to takový ten film z prostředí NASCARu. Pak na to navázal animovaný Blesk McQueen, tuším, že se jmenoval to autíčko. No tak v těch bouřlivých dnech jste prostě museli slyšet tuhletu baladu. Je to největší a asi jediný úspěch téhle zpěvačky, která se říká Mariah McKee. Mimochodem, hodně se mluví o tom, že Tom Cruise by se rád pustil do Bouřlivých dnů dvojky. Tak když už za všechny ty elixíry, injekce, bělení, vyhlazování dává tolik peněz klinikám, proč by to potom neschoval do té naskárové helmy?
1: Tři hity, tři události, tři návraty. Tři ve tři. Každý den ve tři hodiny. Na Hit Rádiu 90.
2: Proto žádáme, abyste třídili plasty. Dáte jim šanci na další využití. Konec hlášení.
3: Tati, slyšel jsi to? Tak to by mě zajímalo, jak se plasty recyklují. Třeba tahle petka. Co se stane, když ji hodím do žlutého konťáku?
4: To jsi správně zvědavej. No, zrovna nedávno jsem o tom čet. Vytříděním dobrodružství petky teprve začíná. Plasty ze žlutého kontejneru se odvezou na třídící linku, kde se dotřídí podle druhů. Tvoje petky konkrétně podle barev.
3: Aha, tak to zní opravdu dobrodružně. A co dál? Rovnou se z nich udělají nové petky?
4: Ne. Na to si ještě chvíli počkají. Slisují se do balíků a putují k recyklačním firmám. Tam se rozemelou, vyperou a přetvoří na malé plastové kousíčky. Těm se říká flakes.
3: A z těch flakes se dělají zase nové lahve na vodu nebo na limonády?
4: Ano, a nejen ty. Ale taky třeba vlákna do mikin nebo spacáků, dokonce i na koberce.
3: Takže moje láhev od limči může být příště mikina? Hustý.
4: Přesně. Každá petka má šanci na nové využití. Jen ji musíš hodit do správného kontejneru.
3: Jasný, žádný problém. Dopiju, zmáčknu a vytřídím do žluté.
5: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
6: Kráva, kráva, kapr, kapr.
7: Kapr, kapr, husa, husa.
8: Nedělej teambuilding v zasedačce. Vyražte na Šeberák. Sportovní areál s restaurací v pražských Kunraticích. Velká kapacita, vodní sporty na přilehlém rybníku, výborné jídlo a letos jediné bizonní stejky v Praze. Restaurace a sportovní areál Šeberák. Ideální místo na lepení kolektivu. Všude dobře? Tak co doma?
9: Kruta, kruta, tchos!
8: Nech toho a pojď.
9: Tchos.
10: Motokrosová show přímo u obchoďáku? Jo, slyšíte správně. Už 13. září ovládne OC Letňany světová hvězda freestyle motokrosu Petr Pilát. Těšte se na show plnou extrémních skoků, salt a triků. Na programu nebude chybět ani minirampa, XP Boost parkour zóna a Hot Wheels a Barbie herní zóny pro nejmenší návštěvníky. Extreme Day v OC Letňany. Už 13. září od 11 do 18 hodin. A nejlepší zpráva? Vstup je zdarma.
11: Když do tří počítáte un, dos, tres, když vám v žilách koluje mojito a když vaše srdce bije v rytmu salsy, tak přijďte k nám. Jsme pražská latinsko-americká taneční škola La Tropical.
12: La Tropical!
11: Taneční kurzy pro děti i dospělé, workshopy, profesionální rodilí lektoři, ale hlavně zábava. Přijďte na zkušební hodiny. Bereme i multisportky.
12: Yeso!
11: La Tropical. Přijďte tancovat, přijďte se bavit, přijďte žít.
13: Hudební devadesátky byly nejvíc.

Posloucháte Hit Radio 90, 11 hodin 29 minut a Kylie Minogue. Houbový plány na víkend máte? A mohla bych je vidět? Nebo takhle, mně stačí, když mi doporučíte nějaký houbový místa. Stačí mi region, případně lokalitu, vzdálenou, okres. Já jsem si totiž chtěla udělat výlet na Šumavu, ale teďka, jak se tam povalujou ty jedovatý sudy, já vím, že to je jenom na jednom místě, ale kdo ví, kde to tam je všude roztahaný. Tak prostě nevím, jestli houby s iperitem je meníčko, který bych úplně chtěla chutnat. Taky máte pocit, že sudy jsou nějaký naše prokletí, který se táhne už od 90. Prostě peklo.

0: Davida Kolera jste mohli v létě vidět na festivalech a ještě se rozhodně nekončí s živým hraním. Celý září a taky říjen bude David hrát a připomínám, že v prosinci, konkrétně 3. v O2 Univerzu, bude večer takový speciál Koller Krill, poskládaný z písní Karla Krilla právě v podání Koller Bandu. Tak jestli vás to zajímá, lístky pořád ještě jsou. Dál hrajeme 90 non-stop, už za chvíli M People, hezké odpoledne.
1: Poslouchejte podcast Vypalovačka. Jediný opravdový podcast o fenoménech 90. let.
2: Dneska tady probereme fenomén MTV.
1: Markéta Rachmanová, Michal Klein a Ivo Alač. Pamatují si všechno a prožili to spolu. Podcast Vypalovačka. Protože my jsme tam fakt byli.
3: I na podzimu může být vaše zahrada rozkvetlá a krásně barevná jako v létě. V odborných centrech Bauhaus pro vás máme široký výběr cibulovin, vřesů, chryzantém, konifer, potřebné substráty a hnojiva. S vhodným výběrem rostlin vám rádi pomůžeme.
4: Bauhaus, když se to má podařit.
5: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
6: Vážně? A co umí?
5: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
6: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
7: Kuchaři smrti. Kniha pro všechny, kteří milují true crime. Hojer, Kulík, Huse a další skutečné případy kanibalismu z Česka. Fakta místo domněnek, investigace místo senzací. True crime novinku Kuchaři smrti seženete u všech knihkupců nebo na www.albatrosmedia.cz.
1: Devadesátky jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: Doprava.
1: Pěkné poledne přeje Eliška Votrubová. Kolona převážně kamionů pojíždí na dálnici D1 před Brnem ve směru od Prahy. Doprava brzdí na 180. kilometru a pomalu to jede až do křížení s Břeclavskou D2. Na vině je hustý provoz a dopravní omezení. Osobáky tu naberou asi 15 minut. Dopravní omezení brzdí provoz taky v opačném směru D1, tedy z Brna na Prahu, a to mezi 114. a 115. kilometrem. Probíhají tu práce údržby a pravý pruh je neprůjezdný. Kolona je od 118. kilometru na 15 minut. A komplikace hlásí i Pražský okruh. Obousměrně se zdržíte mezi 23. a 18.

0: 14. kilometrem a naberete asi 10 minut.
1: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
2: No včera bylo pozdě.
3: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
4: Nákupy v online shop CZ.
5: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
4: www.onlineshop.cz.
6: Atención, señoras y señores!
7: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
6: Yeso!
7: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
6: La Tropical!
8: Znojmo slaví 800 let a zve na znojemské historické vinobraní. Největší festival vína, historie a jedinečné atmosféry. Rybičky 48, Pem Rabbit, Fleret, Monkey Business, Vesna, Frago Union a spoustu dalších. Čeká vás 14 scén plných zážitků. Velkolepý průvod krále Jana Lucemburského i vinařské Mazhausy. 11. až 13. září ve Znojmě. Vstupenky zakoupíte v síti Go Out. Více na znojemské vinobraní.cz.
9: Některé okamžiky v životě v nás zůstávají navždy. První nádech. Úleva, když bolest ustoupí. Návrat domů po náročné léčbě. Už 10 let pomáháme psát příběhy, ve kterých má péče skutečný význam. Penta Hospitals. 10 let péče, která zanechává otisk.
10: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
11: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
12: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
13: Páchnoucí klimatizace po zimě?
14: V autě 40 stupňů?
13: To nechcete.
14: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
13: Jsme tu pro vás.
14: Klima Express.
13: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
14: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
13: Skočte si nakoupit.
14: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
13: Objednejte se na
14: klimaexpress.cz.
15: Využijte nejlepší nabídky z Penny a přijďte si pro odstraňovač skvrn Vanish. Pomáhá odstranit skvrny a vrátit prádlu čistotu i svěžest. Právě teď v Penny Vanish Gel 750 ml za 129,90. Penny.
16: Hudební devadesátky byly nejvíc.

0: DABu i v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio 90. Krátké zprávy.
1: Pokračujeme přehledem zpráv. Dobré poledne. Volební uskupení nebo nezávislí kandidáti pro podzimní volby mohou ještě dnes nominovat do okrskových volebních komisí své zástupce. Ti pak budou 9. a 10. října dohlížet na průběh hlasování a po jeho skončení sčítat odevzdané hlasy. Dostanou za to nejméně 2,5 tisíce korun. Znovu zavedení kontrol na hranici se Slovenskem cvičí od rána policisté i celníci. Kontroly se zaměří na 17 silničních, 7 železničních a 3 říční hranice a probíhat budou také v mezinárodních vlacích. Do akce se zapojí 600 policistů, 50 záložníků armády a 60 celníků. Hasiči ukončili zásah u schořelého supermarketu Lidl v Kladně. Místo převzal majitel. Likvidaci požáru, který způsobil zkrat na elektroinstalaci, vyhlásili včera večer. Vzniklá škoda je 120 milionů korun. V katedrále v Oslu se dnes koná státní pohřeb norského krále Haralda V. Zemřel 28. srpna ve svých 89 letech. Na obřadu budou také hlavy řady států, včetně našeho prezidenta Petra Pavla a také členové evropských královských rodin.
2: Počasí. Dneska budeme rozděleni počasím v Česku mnohem hůř než na Moravě. Teploty od 22 až do 32 stupňů. Zítra oblačno, polojasno, na horách se výjimečně můžou vyskytnout slabé přehánky a zítřejší nejvyšší teploty 16 až 21, jižní Morava pak 23.
0: Hrajeme vám 90ky non-stop.
2: Je poledne. Tak ať máte ten servis úplně kompletní, na Facebooku Hit Radio 90 pořád soutěžíme o dabové rádio. Já vám řeknu, jak může být vaše. Jsem Markéta Rachmanová a přeju krásnou středu.
0: Markéta Rachmanová. Hit Radio 90.

Spekulací o tom, jestli se Spiceky dají znova dohromady nebo ne, už bylo tolik. A teď si vemte, že čas plyne. Co pak nám? O nás nejde, ale jim čas plyne. A ta tělesná schránka přece jenom rok od roku stárne. Takže než se děvčata dohodnou, tak je možná nahradí humanoidní robotky, protože v Asii je přesně tohle obrovsky populární a už to proniká právě i do hudebního průmyslu. Takže Victoria Beckham by to prostě už neměla blokovat. Tina Turner, za chvíli Hit Radio 90.

0: Automat stavebniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat. Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Jsem hrdina.
3: Co tady blbneš?
2: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
3: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
2: Vše na 211.cz.
3: Už toho nech a vy buďte našimi hrdiny.
2: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
4: Chcete zasadit ovocný strom? Teď je ten pravý čas. V zahradnictví z Pomyšl najdete jabloně, třešně, meruňky, broskve a další druhy. Strom, který zasadíte dnes, bude dělat radost vašim dětem i vnoučatům. Nakupujte online na zahradnictví.cz nebo přímo ve Spomyšli. Zahradnictví z Pomyšl. Vaše online zahradnictví.
5: V každém ročním období vám garážová vrata, vchodové a interiérové dveře Herman garantují tu nejvyšší kvalitu, komfort a bezpečí.
6: Nabídka variant a dekorů je ohromující, s garancí rychlého dodání. Provedení je jediné, to nejlepší.
5: Dopřejte si německou kvalitu za české ceny.
6: Více na www.hormann.cz.
5: Herman. Jistota na celý život.
7: Devadesátky. Nejlepší.

30 let od koncertu Michaela Jacksona. O tom, že to byla opravdu událost, svědčí to, že je to i po těch letech docela velký téma na sítích. Já jsem viděla hodně reportáží z Michaelova pobytu, několik těch fotek a videí jsme taky sdíleli na sítích Hit Rádia 90. Hodně vás dostali třeba fotky z dětské nemocnice nebo z dětského domova ve Zbraslavi. Takže Michael Jackson v Praze prostě nebyl jenom ten koncert na Letenský pláni. No a když se s námi podělíte o to, co všechno pro vás Michael Jackson znamenal, nebo jaký jsou vaše osobní vzpomínky na Prahu v 96., tak můžete vyhrát dabový radiopřijímač. Hrajeme na Facebooku Hit Rádia 90, losujeme zítra.

0: Je středa, takže v 6 hodin můžete naladit hitparádu Eurochart. Michal Klein vás dneska vezme do roku 1999, konkrétně to bude 11. září 99, co se v Evropě nejvíc tenkrát prodávalo. Byla to hodně taneční muzika a svět taky přivítal na scéně úplně novou popovou princezničku a nebyla to Britney Spears. Tak si nalaďte dneska v 6 v premiéře Eurochart, v neděli ve 4 potom repríza.
1: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
2: Nákupy v online shop.cz.
3: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
2: www.onlineshop.cz.
4: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
5: Slyším Tatart nákupy?
4: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Ponořte se do děje svých oblíbených filmů naplno s OLED panelem televize LG za parádní cenu.
5: To je mazec.
4: Datart, opravdový elektrospecialista.
6: Už víš, co máš s tím ramenem?
7: Praktik mi doporučil vyšetření u specialisty.
6: Takže musíš zase někam jinam?
7: Právě že ne. Chodím na polikliniku Florence. Mám tam praktika a k dispozici i specialisty. Objednávám se na čas a je to přímo v centru.
6: To bych taky potřeboval.
7: Tak jdi na poliklinikaflorence.cz.
8: Poliklinika Florence. Vaše zdraví v centru.
9: Devadesátky jsou zpátky. Barbie, let's go party. Jsou zpátky.

Rád děláš práci, co dává smysl? Zvol si stavební firmu Kasten a nezmizíš v davu. Dobrou práci a zodpovědnost umíme ocenit. Kasten. Přes 30 let tradice. Žádný korporát. Kasten. Za skvělou stavbou.

0: pečlivá firma. Přidej se teď. Kasten.cz.
1: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
2: Kupujete nebo už máte nový vůz Škoda? Sjednejte si k němu také předplacený servis. Nemusíte řešit změny cen za díly a práci, získáte prokazatelnou historii vozu a když auto prodáte, služba přejde na nového majitele. Sjednejte si Škoda předplacený servis a až na 5 let máte vystaráno.
3: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný servisní partner Škoda v Praze a v Náchodě. www.autobranka.cz.
4: Hudební devadesátky byly nejvíc.

Hit Radio 90. This is my church. This is where I heal my hurts.

0: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu La Vite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. La Vite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz
1: Klikni!
2: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma! Když něco,
1: tak Mironet!
3: Klikni dvakrát!
4: Baumax slaví 10. narozeniny!
5: 10 let

0: Kisu v Příbrami.
1: Koncert Olgy Lounové, Kolo štěstí, soutěže o ceny, DJ, hrací zóna a občerstvení.
0: Jo, to je Baumax. Nízké ceny každý den a vždycky něco navíc.
1: Hlavními partnery akce jsou Einhell a Primalex.
0: Více na baumax.cz.
2: Dobrý den, potřeboval bych šunt. Desítku.
3: Ty v Bauhausu nevedeme.
2: A Auschus našel byste?
3: To vás zklamu, bohužel.
2: Tak aspoň křáp nebo nějaký šmejdy.
3: To musíte touhle uličkou rovně, ven východem a pak zkusit štěstí jinde.
4: U nás šunty nenajdete, pouze kvalitní zboží.
5: Bauhaus, když se to má podařit.
6: Velké finále letní série Legendy v Třebívlicích je tady.
7: Babí léto.
6: Burčák.
7: Skvělé jídlo.
6: Víno.
7: Příjemná atmosféra.
6: A k tomu pořádná porce české muziky. Vinobraní s Helenou. Úžasné prostředí.
7: Pohoda.
6: A velká česká legenda opravdu na blízko. Helena Vondráčková. 19. září. Vinobraní v Johann V. v Třebívlicích.
7: Více na legendyvtřebívlicích.cz.
4: Generální partner je Centropol Energy.
8: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
9: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
10: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
11: Baví tě tyhle hity? Tak to tě baví i Hit Radio 90.
12: Hey!

0: Hit Radio 90. Hrajeme vám 90. Non-stop.
1: Check it out, check it out.

nejvíc devadesátkových ploužáků v českém éteru. To je Zóna lásky. Každý večer od 10 do půlnoci na Hit Rádiu 90.

0: Tři hity, co jste dlouho neslyšeli.
1: Tři události, na které jste už zapomněli.
0: Tři návraty do let, kdy byl svět
2: ještě v pořádku.
0: Tři ve tři, každý den v 15 hodin. Na Hit Rádiu 90.
3: Věda, řemeslo, slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
4: Nákupy v online shop.cz.
5: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kuponů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
4: www.onlineshop.cz.
6: Už zas přihlížíš, jak ti v nákupáku mizí celá výplata? Nechtěl bych. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
7: Atención!
8: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci. Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
7: La Tropical!
8: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
1: 90 jsou zpátky.
2: Hit Rádio 90. 90.

0: sobotu by měli vystoupit na dnech města Kladna. A teď jsme je měli na Hitrádiu 90, katolik vanastovky, s vámi už je Ivo Aláč, přeju vám krásnou středu, je tady i Eliška. Doprava.
1: Kolona převážně kamionů v pravém pruhu popojíždí na dálnici D1 před Brnem ve směru od Prahy. Doprava brzdí na 181. kilometru a pomalu to jede až do křížení s Břeclavskou D2. Osobáky tu naberou asi 20 minut. Dopravní omezení brzdí provoz taky v opačném směru D1, tedy z Brna na Prahu. A to mezi 115. a 114. kilometrem, kde probíhají práce údržby. Pravý pruh je tu neprůjezdný, kolona se tvoří od 120. kilometru a je zhruba na 20 minut. A komplikace stále hlásí i Pražský okruh. Obousměrně se zdržíte mezi 23. a 18. kilometrem a ztratíte asi 10 minut.
2: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například tvoje Lidl značka Formel prací gel, 44 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Freddy čistič sifonu 500 gramů za novou běžnou cenu 34,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Oknem fouká střecha, padá, kdo pak nám to praví?
4: Zedník,
5: malíř,
4: topenář,
5: podlahář.
4: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
6: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
4: Více informací na rekbyty.cz.
6: Rekbyty, záruka kvality.
7: Dopřejte svému tělu péči, kterou si zaslouží. Tradiční receptury z přírodní lékárny Liftea spojují sílu bylinek s vaší krásou a zdravím. Kvalita, která vám rozumí, je k dostání v lékárnách, drogeriích i na Liftea.cz. Více na zdraví-liftea.cz. Liftea, když příroda pomáhá.
8: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Právě teď samonivelační hmota z vlákny ST-Line za akční cenu. Vyrazte pro ní do nejbližší prodejny stavebnin Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
9: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
10: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
11: No jistě.
10: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
11: No jistě.
10: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
11: No jistě.
10: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
12: Plánujete večírek v centru Prahy? Nebe Celnice. Skvělá atmosféra, drinky a party na míru. Firemní akce, narozeniny i rozlučky se svobodou. nebepraha.cz. Váš večírek začíná právě tady.
13: Auto z druhé ruky? No, trochu se bojím, co koupím.
14: V Autonord víš přesně, co kupuješ. Přes 500 prověřených aut, polovina mladší 2 let.
13: Jako fakt? No, tak to už se nebojím. Jedu na sever.
15: Certifikované ojetiny.

0: Větší nabídka v regionu. Autonord. Váš dealer v 5 městech na sever od Prahy. Autonord.cz.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 79,90. A Pepsi 2,25 litru s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 2.9.
2: Baví tě tyhle hity? Tak to tě baví i Hit Radio 90.

0: počasí.
1: Teď máme v Čechách zataženo až oblačnost, deštěm, přeháňkami a někde i bouřkami. Postupně by se to mělo přesouvat na území Moravy a Slezska, kde je momentálně převážně polojasno až jasno. Nejvyšší teploty se pohybují od 18 na západě do 32 na jihovýchodě. No a co dál? V noci stále ještě převážně zataženo až oblačno, na východě i se srážkami, s nejnižšími teplotami 11 až 6 v Čechách a 14 až 10 na Moravě a ve Slezsku. No a ve čtvrtek přes den už čekejme slabé přeháňky pouze na horách. Mělo by být oblačno až polojasno a s nejvyššími teplotami 16 až 23.
0: Hrajeme vám 90ky non-stop.
1: Koukali jste včera na ten úžasný zápas Lindy Noskové s Arenou Sabalenkou? Jeden můj kamarád říkal, tak odteď se na tenis budu koukat vždycky. Always, jako Erasure.
0: Hit Radio 90ka a Ivo Alač.

0: naší famózní Lindě Noskové a přivolal jsem Belindu Kalau, která nám teď zpívala Olga's Children na Hit Radio 90. Ještě k tomu tenisu, v singlu na US Open tedy už zástupkyně nemáme, ale v deblu ano, světovou jedničku Kateřinu Siniakovou, ta spartiačkou Taylor Townsend včera to čtvrtfinále zvládla a obě tak dělí dvě výhry od dalšího titulu. A pro Taylor by to byl první na domácím Grand Slamu, takže jí to samozřejmě hodně přejeme. Fandit jim můžeme zase dneska večer.
1: Nákupy v online shop.cz.
2: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
1: www.onlineshop.cz.
3: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína? Fína.
4: Rodinná akce, party s kamarády nebo netradiční rande? Levels Prague, největší zábavní centrum v Evropě. Tři patra zábavy, přes 200 arkád, minigolf, kuželky, šipky i autodrom. Živé sportovní přenosy, bary, skvělé jídlo a hodiny zábavy. Levels v máji na Národní třídě.
5: Některé okamžiky v životě v nás zůstávají navždy. První nádech. Úleva, když bolest ustoupí. Návrat domů po náročné léčbě. Už 10 let pomáháme psát příběhy, ve kterých má péče skutečný význam. Penta Hospitals. 10 let péče, která zanechává otisk.
6: Odplouvám kránu na katamaránu.
7: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
6: Odplouvám kránu na katamaránu.
7: www.prageboats.cz.
6: Už vím.
7: Tak vzhůru na palubu.
8: Vraňany nabízejí.
9: Více než 30 farem na jednom místě. A k tomu naše vlastní produkce. Maso, uzeniny, sýry, jogurty, kefíry, ryby a další poctivé farmářské produkty. A právě teď také sladké jahody. Čerstvě sklízíme každý den.
8: Farma Vraňany. Originál, který poznáte chutí.
10: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
11: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
10: Jedu ale jen na čerpačku.
11: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Byla Stop & Shop natankuješ auto i ledničku.
12: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Byla Stop & Shop na čerpacích stanicích Shell.
13: Devadesátky. Nejlepší.

Hit Radio 90 jsme si teď připomněli tu vynikající poctu Freddiemu Mercurymu ve Wembley 20. dubna 1992, kdy zpěváka Queenu takovýmto skvělým způsobem zastoupil George Michael. Obě tyto nežijící legendy si brzy budeme moci připomenout i na velkém plátně v kině. Za měsíc nás čeká nezapomenutelný koncert kapely Queen v Budapešti a za dva měsíce pak George Michael The Faith Tour. Už od zítřka, ale v kinech budou Oasis a možná se někdy dočkáme i koncertního filmu Backstreet Boys, třeba z lasvegaské Sphere, kde jim to hodně sedlo. No ale už teď je tady máme na Hit Radio 90.

0: Zrovna když Phil Collins vyslovil své přání deště, tak tady za okny studia Hit Rádia 90 opravdu začalo pršet. Silná píseň si zaslouží silný moment. Do konce hodiny ještě spousta dalších skvělých hitů 90. let, no a potom tři ve tři. Tři hity, které něco spojuje. Je středa, takže budou z Eurochart, konkrétně z tohoto zářijového týdne roku 1999.
1: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
2: Stěhování Krbec ví a všechno za vás zařídí.
3: Montujeme,
4: vyklízíme,
3: krabice vám zapůjčíme.
4: Těžký kusy, to je naše.
3: Však recenze mluví za vše.
4: Po Praze i okolí naše ceny nebolí.
3: Stěhování Krbec.cz, stěhovací a vyklízecí služby.
5: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Cabanos Exclusive při koupi od 2 kusů 36,90 za kus. Nebo Majola slunečnicový olej v Bila klubu za 26,90 pouze ve středu. Bila. To dobré začíná u nás.
6: Freeport Fashion Outlet je tradičním partnerem znojemského vinobraní. Světové modní značky, jako jsou Nike, Adidas, Guess, Calvin Klein, Gap a další, se slevami až 70% po celý rok.
7: Freeport, jen 10 minut od Znojma.
8: 90 jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: Navštívili jsme Nicolase Cage a Meg Ryan v městě Andělů. Pojďme za Eliškou na silnici a dálnice. Doprava.
1: Na dálnici D11 na 89. kilometru směrem z Jaroměře na Prahu se v levém pruhu srazilo osobní auto a dodávka. Kolona hlavně kamionů v pravém pruhu popojíždí na D1 před Brnem od Prahy. Brzdí se na 178. kilometru a pomalu to jede až do křížení s bratislavskou dálnicí. Kolona je na D1 taky u Mirošovic. Popojíždět budete mezi 22. a 21. kilometrem směrem z Brna na Prahu. A komplikace stále hlásí i Pražský okruh. Zdržíte se ve směru od letiště k D1, popojíždět budete od Rozvadovské spojky až po exit Ořech.
2: Sestři, rychle, ztrácíme ji.
3: Potřebujeme obří mravence.
2: Svezeme ji na Jelenovi.
3: A co jí strčí do tlamy? Rysovi.
4: Zachraň fantazii, vyraz do Krkonoš. Pěšky nebo lanovkou portážky do herní krajiny Pecka ve Velké Úpě. Vstup zdarma, jinak na vlastní dobrodružství. www.hernikrajina.cz
5: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Persil prací gel Color 66 pracích dávek jen za 229 korun. Super ceny bez akce.

0: DM vždy výhodně.
1: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
2: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
3: Kráva, kráva, kapr, kapr!
4: Kapr, kapr, husa, husa!
5: Nedělej team building v zasedačce. Vyražte na Šeberák. Sportovní areál se restaurací v pražských Kunraticích. Velká kapacita, vodní sporty na přilehlém rybníku, výborné jídlo a letos jediné bizonní stejky v Praze. Restaurace a sportovní areál Šeberák. Ideální místo na lepení kolektivu. Všude dobře? Tak co doma?
6: Kruta, kruta, tchos!
5: Nech toho a pojď.
6: Tchos.
7: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Na výběr máš více než 350 vozů skladem, se kterými můžeš hned odjet. Vybírej ze značek Volkswagen, Škoda, Cupra, Seat, ale i Audi nebo Honda. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Autojarov.cz.
8: Ahoj děti, tady Karol. Společně s Bobem Bobkem a Lidlem pro vás máme velkou pěveckou školní výzvu. Zaspívejte s celou třídou naši písničku Jsme kuchaři, nebo jakoukoliv, kterou máte rádi. Natočte se a pošlete nám to. A výhra! Celé dopoledne s Bobem Bobkem a se mnou přímo u vás ve škole nebo školce. Soutěžíme od 7. září do 31. října. Více na Lidl.cz. Čau a pa!
9: Na kráji zamíchej.
10: Přijeďte do Vraňan na jahodový zážitek i v září.
11: Čeká vás samozběr jahod přímo ve foliovnicích s Dášou Hančovou. Nahlédnete pod pokličku pěstování jahod ve Vraňanech a dozvíte se, jak vznikají naše sladké jahody. Termíny samozběru na našem webu a sociálních sítích.
10: Farma Vraňany. Originál, který poznáte chutí.
12: Hit Radio 90. 90 non-stop.

0: počasí.
1: Mraky a srážky se večer přesunou na východ, kde se trvají i přes noc, ale zítra přes den už by měly být slabé přehánky pouze na horách. Nejnižší noční teploty mezi 11 a 6, nejvyšší denní 16 až 23 stupňů.
0: Hrajeme vám 90 non-stop.
1: A teď už 3 ve 3, 3 hity, které něco spojuje, dneska konkrétně to, že byly v Eurochart Hot 100 v tomto zářivém týdnu roku 1999. Michal Klein vám i nám tady na Hitrádu 90. večer od 18. pustí tehdejší první desítku a já teď postupně 11., 12. a 13. místo. Byly na nich Texas, Shaft a Five.
0: Ivo Alač, Hitrádio 90. 3 ve 3.

0: Jako dnešní 3 ve 3 na Hitrádiu 90 zazněly hity, které byly na 11., 12. a 13. místě Hitparády Eurochart Hot 100 11. září 1999. Summer Sun od Texas, Mucho Mambo od Shaft a If You're Getting Down od Five. Zhruba za 3 hodiny uslyšíme první desítku.
1: Hitparáda Eurochart Hot 100 je zpátky v éteru. Každou středu v 6 večer poslouchejte Hit Radio 90. Nejúspěšnější hity 90. let na jednom místě. To je Hitparáda Eurochart Hot 100.
2: Kámo, včera jsem byl venčit našeho Rexe a nestačil jsem se divit. Ale fakt hrůza. Cestou na zemi poházený plechovky, cíga, pytlík od pečiva, humáč.
3: Tak to je fakt bída. Vždyť koše jsou všude. A barevný kontejnery na třídění taky. Každý snad ví, že bordel se nehází na zem.
2: No, evidentně každý ne. Ale viděl jsem videjko, kde bylo, že těch barevných konťáků je u nás po republice přes milion, kámo. Milion! A k nejbližšímu to máš prej kolem 90 metrů. To je mega blíž, než to máš do školy.
3: To asi jo, no.
2: Hele, to video bylo super. V tom třídění jsme prej fakt dobrý.
3: Taky na tom makáme, ne? Papír modrá, plasty žlutá, sklo zelená, plechovky šedá, krabice od džusu oranžová, easy. Se vyznáme, ne?
2: Ja, sypiš, v Česku nás třídí už 3/4.
3: Tak to je slušný.
2: Jo, a díky třídění a recyklaci obalů se ročně ušetří přes 400 milionů kubíků vody.
3: A to je jako kolik?
2: Vím já, třeba jako kdyby se sprchoval každý den, dvakrát a až do důchodu.
3: Tak ty máš počty jako můj matikář. Takže každá vytříděná plechovka nebo pytlík fakt něco znamená?
2: Přesně, tak až dopiješ, tak tu plechovku pošli do šedýho na kovy a já pytlík od čipsu do žlutýho.
3: OK, nejsme přece prasata. Třídění zdar!
1: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
4: Objednejte si u Nevdami lyžařskou dovolenou v Alpách s předstihem a ušetřete nejen na skipasech. Právě teď pro vás máme slevu až 15% za včasný nákup a garanci sněhu u více než 300 ubytovacích kapacit. Platí jen do konce září. Více na nevdama.cz.
5: Moon Club. Ideální místo pro váš stylový event až pro 500 hostů. Designové prostory, prvotřídní catering a doprovodný program. Moon Club. Dlouhá 26.
6: Německy moc neumím, ale jedno slovo díky našim garážovým vratům a venkovním dveřím nezapomenu. A to je Hermann.
7: A právě teď Hermann nabízí interiérové dveře nově s povrchem DuraDecor a maximálním odolností, navíc s povrchy břidlice a plátna.
6: Samozřejmostí je rychlé dodání a provedení na míru. www.hermann.cz.
7: No a jak se tedy německy řeknou kvalitní vrata a dveře?
6: Přece Hermann.
7: Hermann. Jistota na celý život.
1: Hudební devadesátky byly nejvíc.

Nechci to tady kazit Brianovi Adamsovi na Hit Radio 90, ale před chvílí mi přišel e-mail od Spice Girls, ve kterém je 24-hodinový odpočet, končící zítra ve 3 odpoledne našeho času. A vypadá to, že se nakonec přeci jenom něco stane k tomu 30. výročí. No, tak jenom doufujeme, že to fakt bude třeba nějaké oznámení, které bude stát fakt za to, a na které tedy v podstatě od začátku roku čekáme, tedy nějaký koncert nebo ještě lépe turné, a nepůjde o nový merch, jako tomu bylo už několikrát. Tak uvidíme tedy zítra, s čím Spice Girls přijdou. No, teď už jejich tehdejší chlapecká konkurence na Hit Radio 90.

Když se Janet Jackson chtěla alespoň přiblížit těm neuvěřitelným tanečním pohybům svého bratra, tak přizvala ke spolupráci právě Paula Abdul, která nám teď na Hitrádiu 90 rozpívává. Ale už předtím uspěla právě jako choreografka Janet Jackson. Mimochodem, předevčírem jsme s Michaelem Jacksonem trávili celý den, když to bylo 30 let od jeho pražského koncertu na Letné. Jehož setlist jsme vám pak celý i přehráli. V případě, že jste to prošvihli, tak v sobotu od 18 poběží na Hitrádiu 90 repríza. No a na našem Facebooku stále ještě můžete přispívat i svými vzpomínkami na toho 7. září 1996 a vyhrát také pěkný dabový radiopřijímač.

0: Automat stavebniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Vyberte si u cestovní kanceláře Fisher z nejširší nabídky last minute zájezdů za skvělé ceny. A leďte k moři klidně už zítra. Na výběr máme více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Fantázie. Více na fisher.cz.
3: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Milka čokoládu s Kaufland Card Extra za 69,90, Budweiser Budvar nebo Budvar 33 za 17,90 a Senzodin nebo Parodontax s Kaufland Card Extra za 89,90 až do 15. září. Kaufland.
4: 90 jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: Mercy, Please Don't Go, 90 jsou za chvíli zpátky. Teď už aktuální info od Elišky na Hitrádiu 90. Doprava.
1: Na nájezdu na D1 na 210. kilometru od Holubic směrem do Brna se srazila dvě osobní auta. Dávejte tam velký pozor. Komplikace hlásí taky dálnice D46 u sjezdu na Prostějov na 26. kilometru směrem z Olomouce na Vyškov. Srazila se tu dvě osobní auta, vozidla navíc částečně blokují provoz, kolona se zatím netvoří, dejte si tam ale velký pozor. A mimo dálnice hlásí problémy třeba i pražská jižní spojka. Ve směru na Černý most u nájezdu z Vídeňské bouralo osobní auto a autobus. Nehoda je v pravém pruhu, počítejte se zdržením, v koloně budete poskakovat od tunelu Mrázovka.
2: Dopřejte svému tělu péči, kterou si zaslouží. Tradiční receptury z přírodní lékárny Liftea spojují sílu bylinek s vaší krásou a zdravím. Kvalita, která vám rozumí, je k dostání v lékárnách, drogeriích i na Liftea.cz. Více na zdraví.liftea.cz. Liftea. Když příroda pomáhá.
3: Nákupy v online shop CZ.
4: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
3: www.onlineshop.cz.
5: Každý den řešíme malé i velké výzvy v péči o své zdraví, v pohybu a sportu, pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
6: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
7: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
8: Under Armour makes you better.
9: Už 30 let. Chceš botu, která drží krok s tvým výkonem a zároveň skvěle vypadá? Poznej nové běžecké boty Heartbeat Runner 2 od Under Armour. Měkké tlumení přináší pohodlí hned po obutí. Výrazné elegantní linie zaujmou na první pohled. Objev perfektní spojení výkonu, pohodlí a designu. Boty Heartbeat Runner 2 a mnohem víc najdeš na underarmour.cz.
10: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní plenky Huggies Extra Care velikost 3,72 kusů se slevou 25% za 459 korun. Allegro Days, jen do 20. září.
11: 90. Nejlepší

0: počasí.
1: Mraky a srážky se během večera přesunou na východ, kde by měly setrvat i přes noc, no ale zítra přes den už by měly být pouze slabé přehánky jenom na horách. Tak to už je dobrá zpráva. Nejnižší noční teploty mezi 11 a 6 stupni, nejvyšší denní 16 až 23.
0: Hrajeme vám 90ky non-stop.
1: Za chvíli něco z Londýna pro všechny, kterým tam dneska nebo včera zrušili let. Dodgy. Ale předtím Enya nebo La Bouche na Hit Radio 90. Krásnou středu.
0: Hit Radio 90. A Ivo Alač.

0: na Hitrádiu 90 s Hitem Good Enough, no ale ta situace s technickými problémy řízení letového provozu v Británii pořád není dobrá. Včera kvůli nim bylo zrušeno 1750 odletů a příletů, ovlivnilo to i provoz v celé Evropě a dneska to bohužel pokračuje, i když teda ne v takovém rozsahu. Tak jestli se chystáte letět nebo někoho čekáte, tak se ujistěte, že je spoj skutečně stále aktuální. Držím palce, aby byl za chvíli už Rockset.
1: Klikni!
2: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší výbavu do školy za skvělé ceny a vyzvednutí zdarma. Sešit tuška dávno nestačí. Chytrá technika školu ulehčí. Notebooky, tablety, tiskárny a spoustu dalšího. Když něco,
1: tak Mironet. Klikni dvakrát.
3: Aby stavba šlapala, musí to lítat. A aby to lítalo, je tu Stavmat. Právě teď samonivelační hmota z vlákny ST-Line za akční cenu. Vyrazte pro ni do nejbližší prodejny stavebním Stavmat. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
4: Pozor, pozor. Hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji. Hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
5: Odplouvám kránu na katamaránu.
6: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
5: Odplouvám kránu na katamaránu.
6: www.pragueboats.cz.
5: Už ví.
6: Tak vzhůru na palubu.
7: Když se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na Toyota.cz.
8: Hudební devadesátky byly nejvíc.

Blíží se 50. výročí momentu, kdy se v jednom řadovém domku v Dublinu v kuchyni rodiny Larryho Malena Juniora sešli Adam Clayton, Paul Hewson, tedy pozdější Bono, a David Evans, pozdější The Edge, se svým bratrem a dalšími spolužáky ze stejné školy, kde byl vyvěšen Larryho inzerát. A přitom tedy vlastně vznikla kapela The Larry Mullen Band, později přejmenovaná na U2, která k tomu 50. výročí chystá vydání nového singlu Silencio. Ale teď jsme si od ní na Hit Rádiu 90 dali Mysterious Ways. A teď už je Ross.

0: Hit Rádio 90 Celine Dion. V sobotu jí čeká první z těch velmi očekávaných comebackových koncertů v Paříži, kde už od konce srpna bydlí v jednom hotelu a pravidelně fanoušky zdraví a dokonce občas i tančí, jak je vidět na jednom videu na sociálních sítích. No, bude to zážitek. Jestli máte vstupenky na některý z koncertů Celine Dion v Paříži, tak gratuluju a závidím.
1: Motokrosová show přímo u obchoďáku? Jo, slyšíte správně. Už 13. září ovládne OC Letňany světová hvězda freestyle motokrosu Petr Pilát. Těšte se na show plnou extrémních skoků, salt a triků. Na programu nebude chybět ani minirampa, XP Boost Parkour zóna a Hot Wheels a Barbie herní zóny pro nejmenší návštěvníky. Extreme Day v OC Letňany. Už 13. září od 11 do 18 hodin. A nejlepší zpráva? Vstup je zdarma.
2: Atención, señoras y señores!
3: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
2: Yeso!
3: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
2: La Tropical!
1: 90ky jsou zpátky. Hit Radio 90. My friend's got a girlfriend and he hates that.

0: Tohle byla na Hitrádiu 90 Rosala s hitem Everybody's Free to Feel Good. Za chvíli Lucka s přehledem zpráv, ale ještě předtím Eliška s dopravou.
1: Doprava.
2: Nehodu hlásí dálnice D4. Bouralo se na příjezdu do Prahy za sjezdem na Jíloviště na 7. kilometru. Osobní auto tu skončilo ve svodidlech, počítejte s omezením. Na dálnici D11 na 35. kilometru ve směru do Prahy se srazila dvě osobní auta. Tady už počítejte s kratší kolonou. Na D6 před sjezdem na Cheb na 158. kilometru směrem z Karlových Varů se srazila dvě osobní auta. Zdržení je zatím minimální. A mimo dálnice hlásí problémy třeba Náchod. Na průtahu městem se v obou směrech tvoří dlouhé kolony. Na vině je silný provoz. Počítejte se zdržením a dejte si tam velký pozor.
3: Potřebujete novou matraci? Náš tajný tip jsou matrace Favorit. Matrace s nejvíce recenzemi na Heureka.cz. Nyní v akci s dopravou zdarma.
4: Matrace za hubičku. CZ.
5: Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se ze surikatí hlídky.
6: Pozor, pozor! Hlásíme zvýšený pohyb. Smích se šíří areálem. Trampolíny jedou naplno a lidi se pořád zastavují. My sledujeme je, oni sledují nás. Léto je ideální čas být zvědavý. A v tom jsme my, surikaty, opravdu dobré. Tak.
5: Zoopark Zelčí. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
7: Z chalupy se stal dům, ve kterém dnes bydlíte? Změna rekreačního objektu na rodinný dům má svá pravidla. Černá stavba je riziko, které je třeba eliminovat. Stavby Legal.cz vám zajistí klid a legalizaci stavby na klíč.
8: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
9: Vážně? A co umí?
8: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
9: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
10: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
11: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
12: No jistě.
11: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
12: No jistě.
11: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
12: No jistě.
11: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
13: Lásko, pořídíme si vinylovou podlahu Experto Family.
14: Vinylovou? A bude sama hrát?
13: Ne, ale je kvalitní a vydrží téměř vše.
15: Experto Family. Od V podlahy.
16: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
17: Baví tě tyhle hity? Tak to tě baví i Hit Radio 90.

0: DABu i v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio 90. Krátké zprávy.
1: Pokračujeme přehledem zpráv. Dobré odpoledne. Prezident Petr Pavel přijme premiéra Andreje Babiše. Schůzka se uskuteční v pondělí po slavnostním vyzvednutí korunovačních klenotů ve svatovícké katedrále, kterého by se oba měli jako klíčníci zúčastnit. Tématem jednání bude koordinace zahraniční politiky. Pražská fakultní nemocnice Motol a Homolka dnes slavnostně otevřela Národní onkologické centrum. Vyšlo na 5 miliard. Většina nákladů byla financována z dotací Evropské unie, a to prostřednictvím Národního plánu obnovy. Při plném provozu se kapacita onkologické péče v nemocnici zvýší o 40%. Britská letiště dnes opět ruší či odkládají stovky letů. Důvodem jsou technické problémy řízení letového provozu, které řeší od včerejška. Ve dvou dnech bylo zrušeno přes 2000 letů, na letištích uvázly desítky tisíc pasažérů. Medvěd na severu Slovenska zaútočil a zranil v hustém porostu člověka. Incident se stal u obce Suchá Hora. Situaci v lokalitě monitoruje zásahový tým Fatra. Na místě jsou umístěny fotopasy a výstražné tabule, které na medvěda hnědého upozorňují.
2: Počasí. V noci by mělo být stále ještě převážně zataženo až oblačno a na východě i se srážkami, s nejnižšími teplotami mezi 11 a 6 stupni. Ve čtvrtek přes den už čekejme slabé přehánky pouze na horách. Mělo by být oblačno až polojasno a s nejvyššími teplotami 16 až 23.
0: Hrajeme vám 90ky non-stop.
2: Moje platonická láska z dětství byla jestřábí ženou, kočičí ženou, potom taky vlastně i vlčí ženou, modří už vědí, ale taky učitelkou v Nebezpečných myšlenkách. Michelle Pfeiffer se tenkrát objevila i v klipu k tomu obrovskému hitu Coolia, který teď zazní na Hit Radio 90.
0: Ivo Alač, Hit Radio 90.

0: Na Hit Radio 90 Lenny Kravitz a jeho apel na britskou dispečerskou společnost, aby ty technické problémy v řízení letového provozu už odstranila, protože prostě potřebuje někam odletět. Za chvíli už Savage Garden ti poletí na měsíce zpátky.
1: Dopřejte svému tělu péči, kterou si zaslouží. Tradiční receptury z přírodní lékárny Liftea spojují sílu bylinek s vaší krásou a zdravím. Kvalita, která vám rozumí, je k dostání v lékárnách, drogeriích i na liftea.cz. Více na zdraví-liftea.cz. Liftea, když příroda pomáhá.
2: Každý den začíná stejně. Budík, kuchyně, první káva, malé věci, které dávají životu rytmus. A pak jsou věci, které byste řešit neměli vůbec. Teplo domova nebo nízká cena energií. Od toho jsme tady my, Pražská plynárenská. Váš stabilní dodavatel plynu a elektřiny s výhodnou nabídkou pro celou Českou republiku. Více informací naleznete na ppas.cz.
3: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Jakobs Barista zrnkovou kávu, kilo za 399,90. Clan Campbell jemnou skotskou whisky za 269,90. A Linteo toaletní papír z Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 15. září. Kaufland.
4: Milí přátelé, moc rád bych vás pozval na znojemské historické vinobraní, které se uskuteční od 11. do 13. září u nás ve Znojmě. Přijďte zažít jedinečnou atmosféru historických Mázhausů s výborným znojemským vínem, burčákem a dalšími specialitami. Letošní vinobraní bude navíc součástí oslav 800 let města Znojma, to je o důvod víc být u toho. Více na znojemskevinobraní.cz. Těším se na setkání s vámi, František Koudela, starosta města Znojma.
5: Chceš mít ten správný drive? Auto Jarov ti přiváží Jarov Drive. Operativní leasing, který tě dostane na silnici během pár dnů. Na výběr máš více než 350 vozů skladem, se kterými můžeš hned odjet. Vybírej ze značek Volkswagen, Škoda, Cupra, Seat, ale i Audi nebo Honda. Spolehlivost a férové jednání, to je Jarov Drive. Auto Jarov, nejrychlejší cesta k novému vozu. Autojarov.cz.
6: Pamatujete si?
7: Hlas, který zněl z rádií, kazet i gramofonů. Thomas Anders z legendárních Modern Talking přijíždí do Třebíblic.
8: Vrchol koncertní série Legendy v Třebíblicích s Centropolem je tady.
7: Brother Louis, Sherry Sherry Lady, You're My Heart, You're My Soul a další hity, které zná několik generací.
9: 12. září, Johan V. Třebíblice.
7: Jedna noc, jedna legenda. Thomas Anders. Vstupenky a více info na www.legendyvtřebívlicích.cz. Generálním partnerem je Centropol Energy.
10: 90 jsou zpátky.
1: Hit Radio 90.
10: 90.

Jedinečný freestyler, Bomb Funk MC na Hit Rádiu 90 v 17.25. Blíží se náš dnešní filmový hit v 17:30 a říkal jsem si, jestli nějak využít 60 na Adama Sandlera anebo 66 Hugha Granta, kterým přejeme i na sociálních sítích Hit Rádia 90. Ale nedokázal jsem vybrat jenom jeden z toho obrovského množství hitů z jejich filmů. Tak o něco snadnější to bylo u Davea Stewarta z Eurythmics, který taky dneska slaví a který měl jeden fakt obrovský filmový hit s jednou saxofonistkou, asi víte. Za chvíli to zazní na Hit Rádiu 90, no ale předtím Metallica, Nothing Else Matters. Hezkou středu.

0: Tohle byl náš dnešní filmový hit v 6. na Hit Radio 90, titulní instrumentálka z nizozemského dramatu Lily Was Here, ve které byl ke slyšení saxofon Candy Dolfer a kytara dnešního oslavence Davea Stewarta. Přejeme mu všechno nejlepší ke 74. nám. No aby toho nebylo málo, tak za chvíli další zitu, na kterých se Dave Stewart podílel jako spoluautor a zpívá v něm jeho tehdejší partnerka a matka jeho dvou synů. Dáme si Stay od Shakespeare's Sister, teď ale ještě Eliška. Doprava.
1: Bouralo se na dálnici D1. Nehoda je na 279. kilometru u Přerova ve směru na Ostravu směrem od Vyškova. Počítejte s nárazovým zdržením. Nehoda stále blokuje provoz na dálnici D6 před sjezdem na Cheb na 158. kilometru směrem od Karlových Varů. Srazila se tu dvě osobní auta. Na Pražském okruhu na 20. kilometru směrem k D1 stojí u krajnice po nehodě odstavené osobní auto s nákladňákem. V místě počítejte se silným provozem a očekávejte zdržení. A problémy hlásí taky Bubenečský tunel v Praze. Ve směru na Břevnov došlo k nehodě. V koloně budete poskakovat už na Vltavské.
2: Nákupy v online shop CZ.
3: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
2: www.onlineshop.cz. Nebe, celnice. Tvoje nezapomenutelná noc v centru Prahy. Drinky, hudba a skvělá atmosféra. Nebe, celnice. Tak na co čekáš? nebepraha.cz.
4: Hezké usínání stačí málo. Rozsvítit, pomazlit a spát. Přijďte si do Penny pro kouzelné lampičky a magická plyšová zvířátka. Z body za nákupy se slevou až 72%. Penny.
5: Využijte nejvýhodnější ceny a nejširší nabídku last minute zájezdu od Exim Tours a už zítra si můžete užívat pohodu u moře. Vybírat můžete z více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Mango. Více na eximtours.cz.
6: 90 jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: opraví.
1: Zedník.
2: Malíř.
1: Topenář.
2: Podlahář.
1: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty. Rekonstrukce bytů.
3: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
1: Více informací na rekbyty.cz.
3: Rekbyty, záruka kvality.
4: Dobrá stavba chce čas, péči a lidi, kterým na ní záleží. V Kasténu pracuje tým s nápady a zdravým rozumem. Už víc než 30 let. Kastén, za skvělou stavbou pečlivá firma. Rozhodnutí je na tobě. Přidej se na kasten.cz.
5: Porada, termíny, prezentace a ta bolest hlavy. Zrovna teď?
6: Když vás zpomalí bolest, vyzkoušejte Panadol Duo. Ulevuje od různých typů bolesti a začíná se vstřebávat již za 5 minut.
5: 5 minut? Za tu dobu stihnu vyřídit jeden e-mail. Tak jo, jdeme na to.
6: Založeno na detekci paracetamolu a ibuprofenu v plazmě po 5 minutách, po požití nalačno. Čtěte pečlivě příbalovou informaci. Panadol Duo 500 a 200 mg potahované tablety je lék k vnitřnímu užití.
7: Každé ráno se město znovu rozběhne. Světla, tramvaje, výtahy, kanceláře, domovy. Za tím vším jsou lidé, které často nevidíme. Ale jejich práce je vidět všude kolem nás. V Pre hledáme další z nich. Ty, kteří chtějí dělat práci, co udržuje město v chodu. Když ráno rozsvítíte, když přijede tramvaj, když se otevřou dveře a město běží tak, jak má. Přidejte se i vy na pre.cz/kariéra.
8: Kuchaři smrti. Kniha pro všechny, kteří milují true crime. Hoyer, Kulík, Huse a další skutečné případy kanibalismu z Česka. Fakta místo domněnek. Investigace místo senzací. True crime novinku Kuchaři smrti seženete u všech knihkupců nebo na www.albatrosmedia.cz.
9: Objednejte si lyžařskou dovolenou v Alpách s předstihem a ušetřete nejen na skipasech. U Nevdami teď pořídíte týden na horách pro celou rodinu už za 27 530 korun s polopenzí a skipasy na 6 dní v ceně. Nabídka platí jen do konce září. Více na nevdama.cz.
10: Týdeník květy. Každý týden jiná témata. Každý týden něco nového. V září vás čeká 7denní kůra pro zdravá střeva bez hladovění. Unikátní operace českých lékařů pro nemocná ramena nebo odpověď na otázku, proč ženy a muži vidí svět jinak. Každý čtvrtek nové květy. Navíc s TV magazínem zdarma.
11: Jak to vůbec stíháš, doktore, s dětmi?

0: svoje kontroly.
1: Mnohem líp než dřív. Teď chodíme na polikliniku Florence. Děti tam mají pediatra, já i manžel praktika. A když je potřeba navazující péče, i specialisty. Vše na jednom místě. Je na poliklinikaflorence.cz.
2: Poliklinika Florence. Ke všem lékařům na jednu adresu.
3: Odplouvám kránu na katamaránu.
4: Nejenom kránu, ale i po celý den můžete vyplouvat na nejmodernějších katamaránech v Evropě z naší flotily Prague Boats. Jezdí na elektriku, kterou si v Prague Boats vyrábíme. Nedělají hluk, takže si vychutnáte všechny pražské památky v klidu a na luxusním katamaránu. Prostě unikátní prostor pro výlet, oslavu nebo firemní akci.
3: Odplouvám kránu na katamaránu.
4: www.pragueboats.cz.
3: Už ví.
4: Tak vzhůru na palubu.
5: Páchnoucí klimatizace po zimě?
6: V autě 40 stupňů?
5: To nechcete.
6: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
5: Jsme tu pro vás.
6: Klima Express.
5: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
6: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
5: Skočte si nakoupit.
6: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
5: Objednejte se na
6: klimaexpress.cz.
7: Hrajeme vám devadesátky non-stop. Hit Radio devadesátka.

Hodně vyletněná byla ještě v polovině září 1999 evropská singlová hitparáda Eurochart Hot 100. Všecky hity, co si dneska pustíme, v sobě měly a vlastně i po těch letech stále mají aspoň kapku letní atmosféry. Tak co se hrálo před 27 lety? Jdeme na to, právě startujeme. Michal Klein i dneska s vámi a přeju fajn vzpomínání. Eurochart Hot 100. No a abyste mi uvěřili, že to dneska s těma letníma hitama myslím naprosto vážně, tak už za chvilku to tady prosluní Jerry Halliwell s hitem Mi Chico Latino, který tenkrát věnovala své mamince, která byla původem Španělka. No a tak tady taky její dcera zpívá částečně i španělsky. Na devítku tam vyskočila zase taneční hymna z konce 90. od Vemdu Project, King of My Castle, která tedy přímo odkazuje na psychoteorii o nevědomí od Sigmunda Freuda. Ten track ten vyšel už někdy 2 roky předtím a v létě 99 se potom vrátil zpátky díky houseovému remixu od italského DJ Roy Melouna. No a nejvíc vyletněná byla na 10. skladba Bailamos od tehdy vlastně ještě poměrně neznámého Enrique Iglesiase, jinak synátora slavného operního pěvce Julia Iglesiase. No a jemu tenkrát zase pomáhal Will Smith, který tu píseň nakonec zařadil do svého nového sci-fi westernu Wild Wild West, ale k tomu se dneska ještě postupně vrátíme. Teď už ale pojďme tančit Bailamos, tohle je desítka v Eurochart na Hit Radio 90. Eurochart Hot 100.

Totálně vyletněná byla hitparáda Eurochart Hot 100 11. září 1999. Možná to bylo dáno i tím, že venku stále panovaly letní vedra a teploty. No a my jsme z rádia neustále poslouchali třeba vůbec první hit od herečky Jennifer Lopez, If You Had My Love. Do té doby málo kdo tušil, že umí i velmi obstojně zpívat. V Americe to tenkrát byla jasná jednička, u nás v Evropě pátá pozice. Ještě předtím na šestém zpěvačka Ann Lee, kdysi dávno hlas mnoha eurodancových projektů. Na konci 90. to potom chtěla vyzkoušet i solo, no a výsledek, nazvaný Two Times, ten uslyšíte vlastně hnedka po tehdy nové popové princezničce, která se stejně obdobně jako třeba Britney Spears vylíhla v Mickey Mouse klubu. Jo, máte recht, byla to Christina Aguilera, která se opravdu zjevila jakožto blesk z čistého nebe a hlavně jako odpověď na tehdy hyperúspěšnou Britney Spears. No a ten jejich souboj o post-popové princezny, ten definoval popovou kulturu na přelomu tisíciletí. No a tady tím to u Christiny celé začalo. Janie in a Bottle, to je 7. místo v Eurochart, tady na Hit Radio 90. Eurochart Hot 100.

Hit Radio 90. Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Největší výběr italských vín a proseka, osobně vybraných přímo z italských vinařství. K tomu pravé italské speciality, které vás dostanou hned při prvním soustu. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz

0: Široký sortiment, vyškolený personál, 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
1: Kráva, kráva, kapr, kapr.
2: Kapr, kapr, husa, husa.
3: Nedělej team building v zasedačce. Vyražte na Šeberák. Sportovní areál se restaurací v pražských Kunraticích. Velká kapacita, vodní sporty na přilehlém rybníku, výborné jídlo a letos jediné bizonní stejky v Praze. Restaurace a sportovní areál Šeberák. Ideální místo na lepení kolektivu. Všude dobře? Tak co doma?
4: Kruta, kruta, tchos!
3: Nech toho a pojď.
4: Tchos.
5: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
6: Baví tě tyhle hity? Tak to tě baví i Hit Radio 90.

Posloucháte hitparádu Eurochart. Největší hity tohoto týdne v roce 1999. 90. Hit Radio 90.

Psalo se 11. září 1999 a to tenkrát ještě zdaleka nebylo tak smutné datum jako o dva roky později. No a právě o 27 let se dneska díváme zpátky do hitparády Eurochart Hot 100, která počítala nejenom nejprodávanější singly, jakože ty fyzické, ale i nejprodávanější alba, takže letmý pohled do albového žebříčku. Nejlépe se tenkrát prodávaly tituly od Red Hot Chili Peppers, Shania Twain, taky výběr největších hitů od skupiny Boyzone, těsně pod vrcholem i soundtrack k romantické komedii Notting Hill. No a na samotném zlatém vrcholu potom po 42 týdnech v hitparádě album My Love Is Your Love od Whitney Houston. Byla to mimochodem její první plnohodnotná deska po dlouhých 8 letech. Hodně se na ní tenkrát čekalo. No a kritici ti si prostě nemohli vynachválit. Zajímavý bylo, že album vzniklo za pouhých 6 týdnů. Jinak totiž Whitney Houston prostě hrozilo, že firma vydá za tohle nové album největších hitů, čemuž se tedy sama Whitney zuby nehty bránila a tak radši zavolala Rodneymu Jerkinsovi, Missy Elliott anebo Wyclefovi ze skupiny Fugees, aby jí trošku helfli. My si tuhle comebackovou desku, která se zapsala do popovo R&B análů, teď připomeneme Oscarovým duetem s Mariah Carey When You Believe, který byl součástí Disneyovky Princ egyptský a který byl zároveň tedy i prvním singlem ze samotného alba. Takže trocha té romantiky právě teď tady na Hit Radio 90. Eurochart Hot 100.

0: Málem bych zapomněl, že jsme před 27 lety měli střídání stráží na vrcholu evropské singlové hitparády Eurochart Hot 100. Jinými slovy, italskou diskotéku od Eiffel 65 vystřídal. A tady udělám tři tečky, páč to si povíme a zahrajeme právě po Blue Dabba Dee Dabba Da, které spadlo na druhé místo. Předtím na trojce ještě jednou Whitney Houston, tentokrát se singlem My Love Is Your Love, který pro ní napsal dneska už jednou zmíněný Wyclef ze skupiny Fugees, když byl právě se svojí skupinou na turné. Neměl zrovna do čeho píchnout a tak složil právě tady ten song, který v albové verzi obsahuje, a to hnedka na začátku, roztomilý hlásek tehdy teprve pětileté dcery Bobby Kristýny, která tam říká něco v tom smyslu zpívej, maminko. To si ale musíte pustit, co já vím, třeba z CDčka. No a taky už jsem tady nadhodil, že v polovině září 99 slavil v kinech úspěchy film Wild Wild West s Willem Smithem v hlavní roli. Nejenom tedy na filmovém plátně, ale i na soundtracku. Páč totiž, abyste rozuměli, ten titulní song Wild Wild West, ten vám posílám teď a tady na Hit Radio 90 v hitparádě Eurochart, a to konkrétně na čtvrtém místě.
1: Eurochart Hot 100.

0: Hit Radio 90.
1: Vraňany nabízejí.
2: Více než 30 farem na jednom místě. A k tomu naše vlastní produkce. Maso, uzeniny, sýry, jogurty, kefíry, ryby a další poctivé farmářské produkty. A právě teď také sladké jahody. Čerstvě sklízíme každý den.
1: Farma Vraňany. Originál, který poznáte chutí.
3: Ahoj, tady Sagwan Tofi. Nejúspěšnější český hit muzikál Děti ráje slaví 20 let a to si zaslouží velkou oslavu. A proto za vámi vyrážíme do 8 sportovních hal.
4: A vemte sebou i děti. Já tam budu taky, tak čus autobus.
3: Jedeme za vámi, jsme vaše Děti ráje.
5: Vstupenky na dětiraje.cz.
4: Bude vejdán.
6: Jsem hrdina.
7: Co tady blbneš?
6: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
7: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
6: Vše na 211.cz.
7: Už toho nech a vy buďte našimi hrdiny.
6: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
0: Devadesátky jsou zpátky. Hit Radio 90.
1: Eurochart Hot 100.

0: super hit, který jim vlastně dodnes platí složenky a velmi kvalitní život. Prostě hit ze zlata. Eiffel 65 a jejich Blue Dabba Dee Dabba Da. No a před námi teď už pouze a jenom nové první místo hit parády Eurochart Hot 100. Tedy konkrétně 11. září 1999.
1: Eurochart Hot 100.
0: Kdy se na zlatý vrchol dostala Angela, Pamela, Sandra, Rita, dokonce i Monika dohromady. Mimochodem bývalé přítelkyně anebo kamarádky německého zpěváka Lou Beggy, který jim zaručil vlastně nesmrtelnost ve svém letním megahitu Mambo No. 5. Ten samotný originál ale nebyl jeho nápad. Ten si tenkrát vypůjčil od krále Mamba Pereze Prada, který ještě v 50. letech složil čistě instrumentální Mambo číslo 5. No a Lou Begga pouze a jenom zrychlil tu původní melodii a dopsal text. Jinak ve Francii to byla 20 týdnů v kuse jednička francouzské hitparády. No a stejně tak i v celoevropském měřítku. Teď pár týdnů zpátky jste se ho mohli užít dokonce i v Česku na jednom festivale v jednom vinařství. No a teď si ho konkrétně užijete i na prvním místě hitparády Eurochart Hot 100. No a pokud jste si dneska hezky pěkně zavzpomínali, tak můžete dokonce i příště, tedy příští týden. To se totiž vydáme do druhé poloviny září roku 1991. A možná, co já vím, vás zachrání i sám Robin Hood. Já budu opět u toho a budu se moc těšit. Michal Klein, Hit Radio 90.
1: Eurochart Hot 100.
2: Ladies and gentlemen, this is Mambo No. 5.

0: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
1: No včera bylo pozdě.
2: Naštěstí je tu online textil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Online textil.cz. Nakupte jednoduše online.
3: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
4: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality. Zahrada v Teplicích Trnovanech za 1 200 000 korun, rodinný dům v Toužimi na Karlovarsku za 1 521 000, byt 3 plus 1 ve Frýdku Místku za 3 590 000, byt 3 plus 1 v Hradci Králové za 7,5 milionu a rodinný dům v Mratíně na Praze Východ za 16 milionů 399 000 korun. Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
5: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
6: Tak vem máslo a křupavé pečivo, jo a ještě jogurty.
5: Jedu ale jen na čerpačku.
6: Já vím, na čerpacích stanicích Shell s Billa Stop and Shop natankuješ auto i ledničku.
7: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Billa Stop and Shop na čerpacích stanicích Shell.
8: Kupujete nebo už máte nový vůz Škoda? Sjednejte si k němu také předplacený servis. Nemusíte řešit změny cen za díly a práci, získáte prokazatelnou historii vozu a když auto prodáte, služba přejde na nového majitele. Sjednejte si Škoda předplacený servis a až na 5 let máte vystaráno.
9: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný servisní partner Škoda v Praze a v Náchodě. www.autobranka.cz.
10: Hudební devadesátky byly nejvíc.

0: To taky zažili. Z původní chalupy se postupně stal dům, ve kterém dnes bydlíte. Jenže původní objekt a současná stavba nejsou z pohledu úřadů totéž. Stavby.legal.cz vyřeší komplexní legalizaci vaší stavby s garancí a výsledkem.
1: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
2: Co třeba na delfíny?
1: Do zoo?
2: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
1: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
2: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
3: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa s kůží 100 gramů za 28,90 a plnotučné trvanlivé mléko Albert litr s apkou za 9,90. Albert. Dle srovnání k 2.9.
5: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
6: No jistě.
5: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
6: No jistě.
5: A že nabízí 6 000 korun na duševní zdraví?
6: No jistě.
5: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
7: Přijeďte do Vraňan na jahodový zážitek i v září.
8: Čeká vás samozběr jahod přímo ve foliovnicích s Dášou Hančovou. Nahlédnete pod pokličku pěstování jahod ve Vraňanech a dozvíte se, jak vznikají naše sladké jahody. Termíny samozběru na našem webu a sociálních sítích.
7: Farma Vraňany. Originál, který poznáte chutí.
9: Když do tří počítáte un, dos, stres, když vám v žilách koluje mochito a když vaše srdce bije v rytmu salsy, tak přijďte k nám. Jsme pražská latinsko-americká taneční škola La Tropical.
10: La Tropical!
9: Taneční kurzy pro děti i dospělé, workshopy, profesionální rodilí lektoři, ale hlavně zábava. Přijďte na zkušební hodiny, bereme i multisportky.
10: Yeso!
9: La Tropical. Přijďte tancovat, přijďte se bavit, přijďte žít.
11: Hit Radio 90. 90 non-stop.

0: Hit Radio 90.
1: Potřebujete novou matraci? Náš tajný tip jsou matrace Favorit. Matrace s nejvíce recenzemi na Heureka.cz. Nyní v akci s dopravou zdarma.
2: Matrace za hobičku. CZ.
0: 90. Nejlepší

0: a perfect day.
1: Hit Radio 90. 90. Hrajeme vám 90 non-stop.
2: Velké finále letní série Legendy v Třebívlicích je tady.
3: Babí léto.
2: Burčák.
3: Skvělé jídlo.
2: Víno.
3: Příjemná atmosféra.
2: A k tomu pořádná porce české muziky. Vinobraní s Helenou. Úžasné prostředí.
3: Pohoda.
2: A velká česká legenda opravdu na blízko. Helena Vondráčková. 19. září. Vinobraní v Johann V. v Třebívlicích.
3: Více na legendy v Třebívlicích.cz.
2: Generální partner je Centropol Energy.
3: Páchnoucí klimatizace po zimě?
4: V autě 40 stupňů?
3: To nechcete.
4: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
3: Jsme tu pro vás.
4: Klima Express.
3: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
4: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
3: Skočte si nakoupit.
4: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
3: Objednejte se na
4: klimaexpress.cz.
1: 90. Nejlepší hudební dekáda.

0: Nejvíc zamilovaných devadesátek. Od 10 do půlnoci. Zóna lásky.
1: Hrajeme vám devadesátky non-stop. Hit Radio devadesátka.

Hit Radio 90. 90 non-stop.

0: Hit Radio 90.
1: Oknem fouká střecha, padá, kdo pak nám to praví?
2: Zedník, malíř, topenář, podlahář.
3: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
4: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
3: Více informací na rekbyty.cz.
4: Rekbyty, záruka kvality.
5: Černá stavba? Žádný problém, pokud to ale řešíš včas. Comfort Group zajistí pasportizaci, projekt i vyřízení všech potřebných povolení. Legalizujeme tvou stavbu a dáme ti klid, že je vše v pořádku. Spolehlivě, odborně, po celé České republice. projekt@ateliér.cz. S námi dojdeš k výsledku.
0: Baví tě tyhle hity? Tak to tě baví i Hit Radio 90.

0: Nejvíc zamilovaných devadesátek. Od 10 do půlnoci. Zóna lásky.
1: Hrajeme vám devadesátky non-stop. Hit Radio devadesátka.

program 90. Non-stop! Hit Radio 90.

0: Devadesátka. Hit Radio 90. Je jedno, jestli jsi programátor, DevOps, konstruktér nebo tester. Na Skilleto víme, která práce ti sedne. Jsme Skilleto, chytrý pracovní portál pro lidi, co mají skills. Skilleto.cz.
1: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela bel, CZ.
2: Hudební devadesátky byly nejvíc.

0: Je jedno, jestli jsi programátor, DevOps, konstruktér nebo tester. Na Skilleto víme, která práce ti sedne. Jsme Skilleto, chytrý pracovní portál pro lidi, co mají skills. Skilleto.cz.
1: Hudební devadesátky byly nejvíc.

0: kaměna je levá.
1: Chlapkům těm ostrým to nevá.
0: Podvody z poklady proti dle nálady.
1: Hrají se na jinou sortičku, na sortu.
0: Toužej po německém pasu.
1: Pasportu.

0: jsou levý.
1: Šetřivý táta to neví. Toká si na pedně, sedí tu vedle mě.
0: Dobře si poslechne v noci malou eskortu. S kompasem za pasem není třeba pasportu.

0: Je jedno, jestli jsi programátor, DevOps, konstruktér nebo tester. Na Skilleto víme, která práce ti sedne. Jsme Skilleto, chytrý pracovní portál pro lidi, co mají skills. Skilleto.cz.
1: Baví tě tyhle hity? Tak to tě baví i Hit Radio 90.